0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Jsme Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu. Jsme Klasik Praha.

0: vyhrávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 4. června. Člověka občas napadne zajímat se o to, co bylo na počátku. Náboženství a věda pro nás mají jistá vysvětlení. My se však dnes vydáme na časové ose jen kousek zpět, alespoň z pohledu stvoření světa. Zajímat nás bude autor první holandské opery. Přeji příjemný poslech.

Dozněla orchestrální úprava Nebe na zemi, respektive orchestrální. Slyšeli jsme úpravu pro čtyři violončela, což vlastně takový malý orchestr je. Hudbu složil Jaroslav Ježek, slova, pokud je znáte, tak jste si mohli zpívat od Jiřího Voskovce a Jana Vericha. Ovšem šlo o instrumentální podobu, jakou nahrál soubor Cello Republic. 7:05, za chvíli z opery Rusalka Antonína Dvořáka, známý sbor z druhého dějství Květiny bílé po cestě. My se dnes ovšem trochu vzdálíme od české opery, ale zůstaneme na evropském kontinentu, protože nás bude zajímat německo-nizozemský skladatel Johannes Schenk, který je považován za autora první holandské opery.

Dozněl sbor z druhého dějství opery Rusalka Antonína Dvořáka. Květiny bílé po cestě nám zpíval sbor Národního divadla v Praze. Slyšeli jste tam i Vodníka, toho představoval Eduard Haken. A doprovázel je orchestr Národního divadla v Praze pod vedením Zdeňka Chalabaly. Je 9 minut po 7 hodině, za chvíli se přesuneme až do Španělska, neboť si poslechneme rapsodii pro orchestr España Emanuela Chabriera. Ale zůstaňme teď ještě na chvíli v Praze a u takové blízké budoucnosti, jaké počasí nás v hlavním městě čeká. Dnes skoro jasno až polojasno. Během dne od západu ale bude přibývat oblačnost a k večeru se místy vyskytnou přehánky, možná i bouřky, které budou později večer přicházet v déšť. Odpolední teploty budou poměrně vysoké, vyšplhají se k 25 a možná až k 27 stupňům Celsia.

Dozněla Rapsodie pro orchestr España Emanuela Chabriera. Hrál Orchestr National de Lyon pod vedením Nikolaje Šepse-Znajdra a dohrál minutu po 7:45. Nyní nás čeká výprava do Afriky s hudbou Johna Berryho z filmu Vzpomínky na Afriku z roku 1985. Ale určitě se do Afriky nevydávejte dnes ráno po Gbelské ulici na Praze 9, protože tam došlo k dopravní nehodě. A další nehoda je hlášena také z Prahy 5 z Křížové ulice.

0: Klasik Praha.
1: Více než 500krát prodával Ivo Žídek svoji Mařenku za 300 zlatých ve Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Chytrý a furianský chasník Jeník byl jeho celoživotní a nejznámější rolí, kterou zpíval od svých 25 až do 50. Více v dalším dílu pořadu Hudba podle kalendáře v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jepsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dvo dvo, pěkně bavzeng, zjišťují jiné dítěl kerem sínsí a jinhán káhal.
6: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
12: Hele, nezaseko ses?
13: Ne.
14: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku jednoho z prvních pokusů crossoverové produkce, tedy spojování hudebních žánrů populární hudby a hudby klasické. Klasicky nám zpíval Luciano Pavarotti svým nádherným tenorem populární píseň Franka Maliačiho Volare. Zpíval slavný pěvec za doprovodu orchestru del Teatro Comunale di Bologna pod vedením Henryho Manciniho a dopíjel minutu před 7:30. Za chvíli se ocitneme v díle Nicoli Porpory. Uslyšíme druhou část jeho koncertu pro violončelo a orchestr G-dur. Solo nám bude hrát Joseph Crouch. V dnešním ranním vysílání má ale teď také solo jeden z významných německo-holandských autorů. Je to Johannes Schenk. Narodil se na počátku června roku 1660 v Amsterdamu a je považován za prvního, respektive za autora první holandské opery. Narodil se však v Německu, byl synem obchodníka s vínem, což možná tak trochu souvisí i s tou první operou. Uslyšíte později, proč asi. Později se přestěhoval ovšem do Amsterdamu, tam se i oženil a působil tam zhruba kolem 10 let. Pak už ho vítr zavál, ten vítr žádostivý uplatnění hudebního talentu a pochopitelně i dostatku financí do Düsseldorfu. My se ale za chvíli vrátíme do Amsterdamu, protože právě tam složil onu první holandskou operu.

Dozněla hudba Nicoly Porpory, druhou část koncertu pro violončelo a orchestr G. Dur nám v Soule hrál Joseph Crouch. Doprovázel orchestr The English Concert pod vedením Harryho Bicketta. Je 7:55 a my se opět vracíme k německo-nizozemskému autorovi, kterým je Johannes Schenk. Nejenom, že byl uznáván ve své době jako význačný skladatel, ale také hráč na violu da gamba. Nás nyní zajímá jako komponista, protože je považován za autora první holandské opery. A nejspíš byla inspirována i tím, v jakém prostředí vyrůstal, neboť byl synem obchodní s vínem. První opera holandská, nebo alespoň ta, která se dochovala, nebo o níž víme, tak byla vystavěna na rčení Bez jídla a vína nemůže být lásky. A s podtitulem Bez Ceres a Bacha Venušne mrzne. My bychom volně přeložili takovou operu s názvem Bez jídla a vína nemůže láska vzkvétat. Bohužel hudební materiál této opery se nedochoval, ale naštěstí pan Schenk byl natolik prozíravý, že by se možná mohlo něco takového v budoucnu stát s jeho operou. A tak vydal 28 árií z této opery v úpravě prohlas a basso continuo. A díky tomuto dochovanému materiálu je možné operu rekonstruovat.

0: Slyšeli jsme ukázku z orchestrální svity z opery Divadlo za bránou. Byla to třetí část tohoto díla Bohuslava Martinů v podání Státní filharmonie Brno pod vedením Františka Jílka. Je 7 hodin 40 minut a nás za chvíli čeká hudba Georga Friedricha Händla. Z jeho koncertu F-dur Kukačka a Slavík pro varhany a orchestr uslyšíme druhou část. Solo na varhany bude mít Johann Aratore a doprovázet bude Händlův festivalový komorní orchestr pod vedením Johna Tinche. My se k Händlovi dostaneme i s naším vyprávěním, protože dnes si připomínáme narození jednoho z významných autorů operní tvorby. Jak už jste slyšeli, je považován za autora první holandské opery. Johannes Schenk, německo-nizozemský skladatel, který se narodil na počátku června roku 1660. A nás zajímalo období nejenom to amsterdamské, ve kterém vytvořil onu operu, ale pozdější jeho působení, které už směřovalo opět do Německa. Už 10 let poté, co stvořil svoji první operu s nizozemským námětem, se vydal na dvůr falckého hraběte Jana Velema v Düsseldorfu a pod vedením kapelníka Sebastiana Mortaliho. V té době düsseldorfská dvorní opera vzkvétala a Schenk se stal významným skladatelem a hudebníkem své doby. Podobně jako Georg Friedrich Händel, Francesco Maria Veracci nebo Silvia Leopold Weisse. Schenkovi pozdější skladby byly těmito setkáními velmi ovlivněny. I když byl o dost starší než Georg Friedrich Händel, už tehdy se mohli setkat a nejspíš tomu tak bylo právě v Düsseldorfu. My teď od Händla uslyšíme ukázku z jeho Kukačky a Slavíka z koncertu F-dur.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Johann Aratore a Handlu festivalový komorní orchestr vedený Johnem Tingem dohrál druhou část koncertu F-dur číslo 13 Georga Friedricha Handla. Ten koncert nese název Kukačka Slavík pro varhany a orchestra. Vy jste nejspíš poznali, jak pěkně stvárnil Georg Friedrich Handla, v které části skladby právě tyto dva tvory. Je 7 hodin 45 minut, nás teď bude už zajímat ranní nálada ze svity číslo 1 Per Gynt Edvarda Hagerupa Grieg, a to v podání Jamesa Galwaye a National Philharmonic Orchestra pod vedením Davida Meeshama.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
8: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Dozněla třetí věta symfonie číslo 5 C mol, kterou znáte také jako osudovou. Osudovou symfonii Ludvíka van Beethovena nám připomněl Tonhalle Orchestr Zürich pod vedením Davida Zinmana. Za pár vteřin je 8 hodin. Pravidelně slýcháte v takový čas zprávy. Dnes tomu bude stejně tak a za chvíli se rozeznějí další pěkné melodie, například druhá věta symfonie číslo 5 D mol reformační Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Sněmovna včera ani na třetí pokus nedokončila druhé čtení koaliční novely stavebního zákona, která má urychlit stavební řízení. Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů přerušila sněmovna po 23. hodině své jednání a poslanci se opět sejdou dnes ráno, kdy mají na programu hlavně písemné interpelace. Americká sněmovna reprezentantů ovládaná republikány včera podpořila rezoluci předloženou demokraty, jejímž cílem je zastavit válku v Iránu do doby,

0: On Smucha, život je plátnem, na brněnském a moravském náměstí, která je rovněž součástí Muchovy stezky. Dnes bude nad Českou republikou polojasno až jasno. V Čechách začne odpoledne oblačnosti od západu ale přibývat a k večeru se v západní polovině Čech místy přidají déšť a přehánky ojediněle zabouří. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až později. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat na našem území mezi 23 až 28 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 15. To je ze zpráv v 8 hodin vše. Teď už na vás čekají tóny Felixe Mendelssohna Bartholdyho.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Dozněla druhá věta symfonie číslo 5 D-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho, takzvaná reformační. A právě tu nám připomněl soubor Londýnského symfonického orchestru pod vedením Alfreda Scholze. 8 minut po 8 hodině zachvíli první věta symfonie číslo 52 D-dur Františka Xavera Richtera. Předtím ale ještě přehled dopravních nehod, které komplikují průjezdnost Prahou. Jedna je hlášena v Křížové ulici, další v Poděbradské mezi křižovatkami ulice pod Turnovskou tratí a Kpelské. Další nehoda se týká Komořanské ulice, Poděbradské i Plzeňské ulice a buďte také pozorní v ulici k Barandovu, i tam došlo k nehodě.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme první část symfonie číslo 52 Františka Xavera Richtera. Hrál Czech Ensemble Baroque Orchestra a ten vedl Roman Válka. Je 8 hodin 14 minut, vy posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha, se kterým se teď vydáme za trochu pátrání polidových melodií. Tím důležitým činitelem je vlastně práce George Butterwortha, který zkomponoval několik skladeb inspirovaných lidovými písněmi. Sám tento anglický skladatel byl sběratelem lidových písní a také mistrem lidových tanců. Zemřel v roce 1916 a to je bohužel datum spojené s první světovou válkou. V skutku zemřel v bitvě na Somě ve Francii ve věku pouhých 31 letech. A ta píseň, kterou za chvíli uslyšíte v instrumentální podobě, tak jak ji nahrála Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou Andrew Menzie, je založena na stejnojmenné lidové baladě objevující se ve skotském a anglickém folkloru, známá též pod názvem Bonnie Annie.

0: Klasik Praha.
1: Kdo chvíli stál, již stojí opodál, pravil klasik. A platí to i v případě týmů, které u nás připravují festivaly klasické hudby. Za novinkami ve festivalovém dění se vypravíme do Ostravy, Olomouce i Českého Krumlova. Více v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jepsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Co čteš, mami?
6: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
5: Já taky musím chodit do práce.
7: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
8: Visku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
12: Profi voda. S tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
15: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme Mambo, část z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina. Solo měl Gauthier Capuçon na violončelo a doprovázel britaňský národní orchestr. Dirigentkou byla Johanna Malangré. Nyní uslyšíme pod vedením Antonia Papána hrát orchestr Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Solo má Jonas Kaufmann a zaspívá nám árii ze třetího dějství Nessun dorma z opery Turandot Giacomo Pucciniho.

0: Doznělo Nessundorma, slavná arie ze třetího dějství Turandot. Operu Giacoma Pucciniho připomněl Jonas Kaufmann a Orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia a dirigent Antonio Papano. Nyní si budeme moci oživit dílo Ektora Berlioce. Předehru Římský karneval zahraje Scottish National Orchestra pod vedením Alexandra Gibsona.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Předchozí skladba zněla jako pozvánka cestovní kanceláře k návštěvě jedné jihoevropské země, neboť jste slyšeli předehru Římský karneval. Až tak veselé to může v Římě být, nebo alespoň bylo. Za doby Hektora Berlioce, jak přetvořil takovou náladu a atmosféru do té skladby, kterou jste právě slyšeli a kterou před chvílí dohrál skotský národní orchestr pod vedením Alexandra Gibsona. 8 hodin 39 minut, to je čas na návrat domů a to za tvorbou Jaroslava Krčka. Uslyšíme část z jeho smyčcového kvartetu číslo 8, Lidového, jaký podtitul nese. Hrát bude České filharmonické kvarteto ve složení Leoš Čepický, Viktor Mazáček, Jiří Poslední a Jakub Dvořák.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
0: Amorino. Umění italského gelata.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Tohle je Klasik Praha.

Jan Pěruška nám na violu zahrál solo za doprovodu komorního orchestru členů České filharmonie ve třetí části koncertu C-dur pro violu a smyčcový orchestr Františka Xavera Brixiho. A dirigentem byl Andreas Sebastian Weiser. 8 hodin 49 minut a nás čeká árie Sarastra z kouzelné flétny. Operu Wolfganga Amadea Mozarta připomene Kurt Mohl a sbor Vídeňské státní opery.

Slyšeli jsme árii Sarastra z kouzelné flétny z opery Wolfganga Amadea Mozarta. Kurt Moll zpíval za doprovodu sboru Vídeňské státní opery a Vídeňské filharmonie. Dirigentem byl Georg Scholty. A nás se čeká poslední skladba dnešní ranní nabídky. Pepe Romero a souboru Academy of St. Martin in the Fields, vedený Nevillem Marinerem, nám zahrají první část koncertu z Aranjuez pro kytaru a orchestr Joaquína Rodriga.

0: Dozněla skladba Joaquina Rodriga. My jsme zaposlouchali do koncertu San Andreas pro kytaru a orchestr. První část hrál Pepe Romero a soubor Academy of St. Martin in the Fields. Orchestr vedl Neville Mariner. Za pár vteřin bude 9 hodin. Poznáte to i podle naší znělky. Ladíte klasik Praha, která občas provází naše vysílání. A poznáte to i podle další skladby, kterou bude druhá část svity pro dva klavíry Dmitrije Šostakoviče. Fantastický tanec vám zahrají Seta Taniel a Jeremy Brown. A pak už uslyšíte provázející slovo Ondřeje Fischera. My máme pro vás pochopitelně spoustu skladeb 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Tak se zaposlouchejte i do těch dopoledních. Filip Sichra vám přeje pěkný čtvrtek.
1: Ladíte Klasik Praha.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky Hudebního rádia Klasik Praha. Je 4. června, 3 minuty po 9. hodině. Svátek dnes slaví Dalibor, tak nejen protagonistovi Smetanovy opery přejeme k svátku vše nejlepší. No a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání právě začíná a zahájila ho tato energická hudba Dmitrije Šostakoviče z jeho raného díla Svity pro dva klavíry. Jsme poslouchali takzvaný fantastický tanec. Na dva klavíry nám hráli Seta Taniel a Jeremy Brown. No a ke klavíru a k Šostakovičově hudbě se ještě brzy vrátíme, třeba také s fugou Fizdur z cyklu 24 preludií a fug v podání Juliany Avdějevy. Kromě toho ale nabídneme v našem programu v nejbližší hodině třeba také hudbu Antonína Dvořáka, Morise Ravela, Otorina Respighiho, Karla Husy nebo filmového skladatele Johna Williamse. To vše máme v programu připraveno už v nejbližších minutách. No a po tomto Šostakovičově energickém tanci teď bude následovat skladba v poklidnějším tempu. Zazní krásné adagio z Mozartova klarinetového koncertu. Solo hraje Ralph Mano a doprovází orchestr Štátskapele Weimar. Příjemný poslech.

Slyšeli jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, příjemné adagio z klarinetového koncertu A-dur. Za doprovodu orchestru Štátskapele Weimar nám hrál solista Ralf Mano. Klarinet ještě za chvíli uslyšíme, bude to v hudbě Karla Husy, ale tomu ještě bude předcházet skladba s výstižným názvem Jásavý pochod od francouzského skladatele Emanuela Chabriera. Hrát nám budou slovenští rozhlasoví symfonikové.

Z klavírního kvartetu číslo 2 Esdur Antonína Dvořáka dozněla teď v našem vysílání první věta Allegro con fuoco. Bylo to v podání souboru nesoucího skladatelovo jméno, tedy Dvořákova klavírního kvarteta. Posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha dnes ve čtvrtek 4. června. Máme teď 5 minut před 9:30, no a pokračovat budeme slibovanou filmovou hudbou Johna Williamse. Zazní téma z filmu Superman, a to v podání orchestru Filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Český ráj je už po 10 let neodmyslitelně spjat s hudebním festivalem, který nese název tohoto kraje. Na začátku byl jeden koncert, ale pokračovalo se dál, až vznikla Hudba z ráje. Nejenom o letošním jubilejním ročníku jsem si povídala s jeho organizátory, sopranistkou Karolínou Cingrošovou a moderátorem Václavem Žmolíkem. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Mají jen pěkné T-shirty, tělovun dodo, pinci bauzen, zjišťují na dítěl gerin sínsí a jinhán káhal.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

Pět minut po půl desáté dozněla na Klasik Praha hudba českého skladatele Karla Husy, který působil v Paříži a posléze ve Spojených státech, kde se stal dokonce i laureátem Pulitzerovy ceny za hudbu. A toto bylo rondo z jeho skladby Čtyři české skici pro klarinet a klavír z roku 2010. Úprava čtyř částí mnohem staršího cyklu, Osm českých duet. No a na nahrávce jsme slyšeli na klarinet hrát Annu Paulovou, která se Karlu Husovi věnovala na svém debutovém albu. Na klavír ji doprovodil Ivo Kahánek. Dále tu mám teď hudbu Roberta Schumana, jeho třetí symfonie S-dur přezdívaná Rýnská, kterou tedy napsal pod dojmy dovolené, kterou strávil se svou ženou Klárou Schumanovou v tomto kraji, v Porýní. No a my s Schumanovi takzvané Rýnské symfonie uslyšíme teď pátou část, kterou nám zahraje Vídeňská filharmonie pod taktovkou dirigenta Ricarda Mutyho.

Na Rádiu Klasik Praha teď dozněla tato energická pátá část z třetí symfonie S-dur Roberta Schumanna zvané Rýnská. Dirigent Riccardo Muti dirigoval na nahrávce Vídeňskou filharmonii. Dále teď uslyšíme v našem vysílání hudbu Ottorina Respighiho, italského skladatele, který bývá někdy řazen k impresionismu, a v následující zvukomalebné skladbě pocházející ze světy Ptáci uslyšíme, jak hudebně znázornil Holubičku. Bude nám hrát pražský komorní orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
10: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
12: Hele, nezaseko ses?
13: Ne.
0: Ladíte Klasik Praha.

To byla živá nahrávka třetí části klavírního koncertu G-dur Maurice Ravela a slyšeli jsme nahrávku, kde solový part hrál vynikající pianista, jeden z předních českých pianistů 20. století Ivan Moravec, kterého na nahrávce doprovodila Česká filharmonie. No a před 10. hodinou v našem vysílání teď ještě známá barokní árie pocházející z narozeninové ódy pro královnu Marii II. Stuartovnu. Je to skladba anglického barokního skladatele Henryho Persla Strike the Violin, která tedy je s hudební tématikou, vyzývá hudebníky, ať rozeznějí své nástroje, a tuto výzvu v tomto případě uposlechnou členové souboru Jupiter, psáno Jupiter, francouzského ansámblu pod vedením loutnisty Tomase Danforda, který se nedávno představil i na festivalu Pražské jaro. No a solo bude zpívat mezzosopranistka Lea Desandre.

0: Je minuta před desátou a na rádiu Klasik Praha jsme teď vyslechli hudbu anglického barokního skladatele Henryho Purcella. Byla to známá árie Come Ye Sons of Art, pocházející z narozeninové ody pro královnu Marii, respektive tedy ta árie se jmenovala Strike the Viol a zaspívala nám ji mezzosopranistka Lea Desandre, doprovázená souborem Jupiter. To je francouzský ansámbl vedený loutnistou Thomasem Dunfordem, kterého jste mohli slyšet nedávno i tady v Praze na festivalu Pražské jaro hrát skladby Johna Dowlanda. Za chvíli nás čeká opět skladba v pomalejším tempu, bude to krásná druhá věta a Adagio sostenuto z Rachmaninovova druhého klavírního koncertu. Hrát nám bude gruzínská klavírní hvězda Katia Bunatišvili. Z klavírní tvorby, specificky tedy ruské klavírní tvorby, pak ještě uslyšíme brzy třeba také hudbu Dmitrije Šostakoviče, ale dojde i na Bacha, Gershwina, Verdiho a spoustu další skvělé hudby už brzy tady na rádiu Klasik Praha.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, je 11 minut po desáté, no a dozněla teď tato krásná romantická druhá věta z klavírního koncertu číslo 20 mol Sergeje Rachmaninova. Na nahrávce jsme slyšeli gruzínskou pianistku Katiu Bunatišvili, kterou doprovodila Česká filharmonie. A jak jsem už zmiňoval, ke klavíru se ještě vrátíme za pár minut také s Šostakovičovou hudbou. Ještě předtím je tady ale hudba skladatele Johna Irelanda, který navzdory svému příjmení byl skladatelem anglickým, hojně se inspiroval ve své tvorbě lidovou hudbou, no a my uslyšíme třetí část z jeho pastorálního koncertina, která má označení Tokáta a kterou nám zahraje londýnský komorní ansámbl Concertante.

Energickou tokátu z pastorálního koncertina anglického skladatele Johna Irelanda nám hrál londýnský ansámbl Concertante, posloucháte Radio Klasik Praha. No a dále nám zahraje v našem vysílání pianistka Juliana Avdějeva, někdejší vítězka Chopinovy soutěže ve Varšavě, hráčka, která natočila na album vydané v loňském roce rozsáhlý Šostakovičův klavírní cyklus 24 preludií a fug, který je inspirovaný Bachovým dobře temperovaným klavírem. No a my v podání Juliany Avdějevy z tohoto cyklu teď uslyšíme fugu Fis dur.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl si poslechneme svity od vrcholně barokních autorů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Tuto příjemnou hudbu, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku, zahraje orchestr Kapela Koloniensis. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
6: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme hudbu, kterou složil americký skladatel filmové hudby a jazzový saxofonista Lenny Niehaus, dlouholetý spolupracovník režiséra Clinta Eastwooda. Pro Eastwoodův romantický film s názvem Madisonské mosty z roku 1995, v němž si Eastwood zahrál ústřední dvojici s Meryl Streepovou. Máme teď 10:30 a dále nás čeká symfonická hudba Antonína Dvořáka ve vysílání Rádia Klasik Praha. Bude to finále z Dvořákovy 7. symfonie D-moll, jedné z autorových vrcholných symfonií, a nahrávka, která vyšla předloni v roce české hudby a v roce 120. výročí Dvořákova úmrtí. Hrát nám bude Česká filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Semjona Byčkova.
1: Hello, this is Semjon Byčkov and you're listening to the Radio Classic.

Sedmá symfonie Antonína Dvořáka vyniká mezi Dvořákovými symfoniemi svou závažnou, dramatickou, místy až ponurou náladou. No a my jsme teď poslouchali z této jeho sedmé symfonie závěrečnou část, kterou nám zahrála Česká filharmonie pod taktovkou Semjona Byčkova. Ukázka z jejich alba s Dvořákovými vrcholnými symfoniemi a také koncertními předehrami, které vyšlo předloni u příležitosti Roku české hudby a 120. výročí Dvořákova úmrtí. No a kdybyste chtěli Českou filharmonii slyšet v nejbližší době naživo, příležitost bude mimo jiné třeba na festivalu Smetanova Litomyšl, který bude Česká filharmonie zahajovat pod taktovkou dirigenta Davida Robertsona. Zahraje tam nejen Smetanu, ale i Beethovenův císařský klavírní koncert nebo Svěcení jara Igora Stravinského. No a kromě toho pak také Česká filharmonie, než vyrazí na svá letní zahraniční turné, ještě odehraje i tradiční open air koncert na Hradčanském náměstí. To bude 24. června ve středu a bude je dirigovat Alen Altinogli. Vystoupí také klavírista Marek Kozák, loňský laureát ceny Jiřího Bělohlávka, a zazní americký program s hudbou Korngolda, Gershwina, Bernsteina nebo Alfreda Newmana. A právě Gershwinem budeme ostatně v našem programu teď pokračovat. Poslechneme si variace, které George Gershwin napsal pro klavír a orchestr na téma své vlastní písně I Got Rhythm, což je píseň, která se stala jazzovým standardem. No a Gershwinovy variace na toto téma nám zahraje klavírista William Tritt, doprovázený tělesem Cincinnati Pops Orchestra.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha.

3 minuty před 11. jsme vyslechli v našem vysílání Verdiho píseň In Solitaria Stanza, upravenou pro klarinet a orchestr. V této verzi nám píseň zahrála solistka Sharon Kamm, doprovázená Württemberským komorním orchestrem z Heilbronnu. Před 11. hodinou teď zazní Zelenkova hudba, soubor Ensemble Inegal, vedený Adamem Viktorou, který se Zelenkovi dlouhodobě věnuje. Natočil v roce 2024 mimo jiné Zelenkovo Miserere d-moll. A my teď uslyšíme dvě části, 5. a 6. z tohoto díla, které jsou jakýmsi hudebním rebusem. Je to část Et peccatum meum, pojednávající o hříchu, napsaná tak, že po skončení první části se ta druhá zpívá z týchž not, ale otočených vzhůru nohama a pospátku.

0: To byla část Et peccatum meum z Miserere de mol Jana Dismase Zelenky v podání souboru Ensemble Inegal, vedeného Adamem Viktorou. Jakýsi hudební rebus, kde se tedy tato část nejprve zpívá tak, jak je napsána, a podruhé z otočených not pospátku. No a my budeme pokračovat v našem dopoledním programu teď hudbou Friderika Chopina, slavnou vojenskou polonézou Adur, kterou nám zahraje polský klavírista Marian Kiepura. Kromě toho v příští hodině ještě také hudba Antonia Vivaldiho, Bohuslava Martinů, France Schuberta nebo Josefa Suka. To vše zazní tady na vlnách Rádia Klasik Praha na frekvenci 98,7.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

6 minut po 11. dozněla hudba Frederika Chopina. Slyšeli jsme vojenskou polonézu a dur v podání Mariana Kjepury. Dále opět něco ve volnějším tempu, bude to Haydnova symfonie číslo 101 D dur a její druhá věta, která jí vysloužila svým charakteristickým stakatovým rytmem přes dívku hodiny. Zahraje nám jeho Česká komorní filharmonie.

Je 11:15 a toto byla hudba Josefa Haydna Andante ze symfonie číslo 101 D dur přezdívané hodiny. Ondřej Kukal dirigoval Jihočeskou komorní filharmonii a pokračovat teď budeme ještě hudbou Josefa Suka v podání dvou skvělých českých interpretů. Bude nám hrát skladatelův vnuk, houslista Josef Suk mladší a klavírista Jan Panenka a společně zahrají burlesku ze Sukových 4 kusů pro housle a klavíra.

Slyšeli jsme burlesku ze 4 kusů pro housle a klavír od Josefa Suka v podání skladatelova vnuka, houslisty Josefa Suka mladšího a klavíristy Jana Panenky. Teď máme 11 minut před 11:30 a pokračovat budeme v našem programu opět hudbou filmovou. Skladatel Alexandre Desplat, francouzský filmový autor, oceněný několika Oscary i Zlatými globy, bude na této nahrávce osobně řídit pařížský orchestr, Orchestr de Paris, s nímž natočil své vybrané filmové melodie na album vydané v loňském roce. Z něj teď jako ukázku uslyšíme Desplatovu hudbu k filmu s názvem Ztracený král z roku 2022, což je film o historičce, která objevila ostatky krále Richarda III.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu bude hostem jubilant, který v červnu oslaví kulaté narozeniny. Akordeonistovi Ladislavu Horákovi popřejeme k jeho 60. a zeptám se ho i na to, jak se nástroj vzniklý v Evropě dostal až do Argentíny, k Astorovi Piazzolovi. Ladislav Horák připomene skladby, které mu píšou soudobí hudební skladatelé, a pozveme na blížící se již 14. ročník třeboňských hudebních slavností. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90. A květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
13: Vše pro vaší grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša, mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď 11:30 doposlouchali Schubertovu hudbu, vytvořenou v rámci scénické hudby ke hře Rosamunde, divadelní hře, která je už dnes prakticky zapomenuta, za to Schubertova scénická hudba, často prováděná i koncertně, ta přežila až do našich dní. Dirigent Günter Wand řídil symfonický orchestr Kolínského rozhlasu a teď se opět podíváme za českou komorní hudbou. Bude to Bohuslav Martinů a první věta jeho sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 v podání dvou mladých interpretů, kteří na album vydané loni u Suprafonu natočili kompletní dílo Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír. Jsou to Vilém Vlček a Denis Linik.

Hudbu Bohuslava Martinů, konkrétně první část ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2, jsme poslouchali v podání dvou mladých hudebníků, kteří se seznámili na akademii v Bazileji, nedaleko místa, kde i Bohuslav Martinů pobýval v závěru svého života, a natočili tedy kompletní dílo Bohuslava Martinů pro violončelo a klavír. Byli to hudebníci Vilém Vlček a Denis Linik. No a dále se opět zaposloucháme do hudby barokní. Uslyšíme soubor Concerto Italiano, vedený Rinaldem Alessandrinem, specialistou na rané baroko, a zahrají nám Vivaldiho. Bude to koncert pro zajímavé obsazení, dvě trubky, hoboj a orchestr D-dur.

0: Klasik Praha.
1: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo Příchozích. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Co čteš, mami?
5: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
4: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
8: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
9: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Klasik Praha.

Tenorista Jonas Kaufmann nám zpíval v našem dopoledním vysílání tuto arii z Verdiho opery Rigoletto Ella mi fu rapita parmi vederle lagrime. Doprovázel ho orchestr Prague Philharmoniano a před 12. hodinou ještě uslyšíme na frekvenci 98,7 hudbu klasicistního skladatele Vojtěcha Jirovce. To byl rodák z Českých Budějovic, který byl světoběžníkem a prosadil se ve Vídni, v Itálii, ale také v Londýně. A právě z Londýna pochází orchestr, který nám teď jeho hudbu zahraje, London Mozart Players. Bude to konkrétně finále z Jirovcovy symfonie A dur.

0: Je právě 12 hodin a na rádiu Klasik Praha nám teď londýnský orchestr London Mozart Players pod taktovkou dirigenta Howarda Griffithse zahrál hudbu rodáka z Českých Budějovic, Vojtěcha Jírovce. Slyšeli jsme finále z jeho symfonie A-dur. Byla to také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu. Ten odpolední bude pokračovat za malý okamžik hudbou Maxe Brucha, pak také v rubrice Novinka týdne zazní ukázka z nového alba komorního souboru Trio Bohemo. Uslyšíte brzy třeba i Griega, Smetanu, Corelliho a spoustu další skvělé hudby. Ovšem to už bude součástí odpoledního programu. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký čtvrtek, třeba ve společnosti našeho vysílání. A budu se těšit opět naslyšenou zítra v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Hezký dobrý den, je 12 hodin 11 minut a vy jste na rádiu Klasik Praha. Právě slyšeli hudbu Maxe Brucha, Kolny Drej, a hrála nám bruselská filharmonie pod taktovkou Matthew Herzoga a Camille Thomas nám hrála na violončelo. No a od mikrofonu rádia Klasik Praha, jak už jste jistě poznali, se hlásí Bára Sedláčková. Dnes tady spolu strávíme celé krásné čtvrteční odpoledne. Je čtvrtek 4. června. Svátek mají všichni Daliborové, takže vše nejlepší. No a hned na začátku si pustíme novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Trio Bohemo, hrající ve složení Matouš Pěruška, ten hraje na housle, Kristýna Vocetková na violončelo a Jan Vojtek na klavír, patří k nejvýraznějším českým komorním souborům mladší generace. Vzniklo v roce 2019, záhy uspělo na řadě mezinárodních soutěží a dnes má již za sebou vystoupení na prestižních pódiích, včetně vídeňského Musikverein a londýnské Wigmore Hall. Jejich debutové album se skladbami Smetany a Schuberta vyšlo v roce 2024 a získalo velmi pozitivní ohlas i v zahraničních médiích. Opět pro Suprafon teď natočili nové album, které vyšlo koncem dubna a které obsahuje kompletní klavírní tria od Antonína Reichy, klasicistního skladatele evropského formátu, který se narodil v Praze. Působil však také v Bonnu, ve Vídni a nakonec v Paříži, kde jeho odkaz stále živý a kde byl významným pedagogem pařížské konzervatoře. Po loni vydané premiérové nahrávce Reichova klavírního koncertu S-dur v podání Jana Bartoše se jedná o další album Suprafonu, které opět vynáší Reichovu originální tvorbu na světlo. Jako hudební ukázku jsme vybrali finále z Reichova klavírního tria číslo 2 D-moll. Hraje trio Bohemo.

Dozněla novinka týdne, slyšeli jste finále z Rychova klavírního tria číslo 2 D-mol a hrálo nám trio Bohemo. Pokud byste chtěli o novince týdne, 23. novince týdne v řadě, kterou vám na Radiu Klasik Praha přinášíme, chtěli vědět víc, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. No a teď si pustíme hudbu z počítačové hry, která je absolutním světovým hitem, ale je to česká počítačová hra a odehrává se mimo jiné také v Kutné Hoře. Jmenuje se Kingdom Come a pokud jste v posledních dnech nebo posledních možná tak dvou letech zavítali do tady památky UNESCO města Kutné Hory a i třeba na různé hrady v České republice a viděli jste tam zvláštně oděné lidi, jsou to fanoušci Kingdom Come, kteří si tam hrají na takový neurčitý středověk, nebo pravděpodobně je to středověk. Já jsem teda tu hru nehrála, nicméně je to velmi populární a pustíme si teda my hudbu, která se jmenuje Svatba. Je to tedy hudba z nejúspěšnější české počítačové hry, které se za první rok od vydání prodalo celosvětově přes 5 milionů kopií. Odehrává se kolem roku 1400 v Českém ráji a v okolí Kutné Hory. A tak 1400, tak jsem si tady odpověděla sama. Adam Sporka a Jan Valta složili tuhle hudbu.

0: Klasik Praha.
1: Už za několik dnů začne 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, tentokrát s tématem přírody. K hlavním zahraničním hvězdám bude patřit pěvec Bryn Terfel a londýnský symfonický orchestr, zazní však také Smetanovy opery a další díla, Gershwin, filmová hudba i barokní hudba, muzikál a mnoho dalšího. Více o programu festivalu nám prozradí jeho umělecký ředitel Marek Schulz v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 9. června od 19. hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Ladíte Klasik Praha.

Alberto Ginastera byl autorem hudby, kterou jste slyšeli, Danza de la Monza Donosa. Slyšeli jste část druhou z argentinských tanců. No a na trubku nám hrála Lucien Renaudin Vary, Kaťor Filharmonik di Monte Carlo hrál spolu s ní. My si teď pustíme trošku delší kus, je 12 hodin 30 minut, pustíme si koncert pro klavír a orchestr Amol, uslyšíme třetí větu, Edward Hagerup Grieg je jeho autorem.

Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Michaela Tilsona Thompse nám hrál hudbu Edvarda Hagerupa Grieka, no a my jsme slyšeli na klavír hrát Jeana Marka Luisádu. Teď si pustíme Bedřicha Smetanu a pustíme si jeho smyčcový kvartet. Je 12 hodin 41 minut, no a zhruba za 20 minutek nás čekají zprávy.

Pavel Haas, kvartet a smečcový kvartet číslo 2 D-mol. Slyšeli jste první větu Bedřicha Smetany. No a my si teď pustíme vánoční Concerto Grosso. I přesto, že je 4. června, tak 24. prosince budou Vánoce a to je vlastně za půl roku, je to tak? No, to uteče jako voda. To je, aby jsme věděli, že Vánoce jsou vždycky za rohem. Pustíme si 5. větu Concerta Grossa číslo 8 G-moll, Arcangela Corelliho, nahrávka je z alba, které vyšlo před 2 lety, v roce 2024, se názvem The Franz Bruggen Project. Nizozemská flétnistka Lucie Horsch, které je 27 let, narodila se v roce 99, na něm hraje na zobcové flétny ze sbírky legendárního hráče na tento nástroj svého krajana France Brichena. Ten žil mezi lety 1934 až 2014 a The Franz Bruggen Project, to je teda název toho alba, protože je to tedy projekt tohodle známého hráče na různé flétny. Orchestra of the 18th century ji doprovodí, no a vy tedy uslyšíte tu legendární zobcovou flétnu z této legendární sbírky.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k
6: 27.5. Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
7: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jste skerco pro klavír Dmitrije Šostakoviče, hrál nám Daniel Trifonov na klavír a slyšeli jste ukázku z alba Šostakoviče Discoveries, které vyšlo loni a obsahuje různé rarity a zřídka uváděné skladby Dmitrije Šostakoviče. My si teď pustíme ještě slovanské tance, první řadu Furianta, zahraje nám Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera, no a potom už budou na řadě zprávy.

0: Slyšeli jste Furianta, první řadu slovanských tanců Antonína Dvořáka, no protože je krátce po 13. hodině, na řadě jsou zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Severními částmi Říma se přehnalo vzácné tornádo, které sebou přineslo ničivé větry, způsobilo škody na majetku a výrazně narušilo dopravu v několika čtvrtích italského hlavního města. Silné bouřky zasáhly zejména v úterý velkou část Evropy. Česko se potýká s nedostatkem srážek. Je po nejsušším jaru od roku 1961 tak vyprahlé, že hladina v některých přehradách, rybnících a řekách je nedostatečná. Některé obce pak v horkých dnech omezují vyhláškami používání pitné vody a apelují na lidi, aby si nenapouštěli zahradní bazény. Třeboňským rybníkům chybí proti běžnému stavu asi 20% vody. Ve věku 56 let zemřela francouzsko-íránská kreslířka a režisérka Marianne Satrapiová. Proslavila se zejména svým režijním animovaným debutem Persepolis z roku 2007, který byl natočený podle jejího stejnojmenného komiksu. Za film dostala na filmovém festivalu v Cannes cenu Poroty a vysloužila si i nominaci na Oscara. Marianne Satrapiová zemřela na následky smutku něco málo přes rok po smrti svého manžela.

13 hodin 10 minut a dozněl slovenský tanec z opery Králem proti své vůli Emanuela Chabriera. Hrál nám symfonický orchestr Polského národního rozhlasu. Richard Heyman dirigoval. No a my si teď pustíme část Carmen.

Slyšeli jste scénu z opery Carmen a hrála nám Coro Filharmonico del Reggio di Torino, nebo to byl sbor, který nám hrál, a hrála nám Orchestra Sinfonica Nazionale della Rey. Karel Mark Šišon dirigoval a zpívala Elina Garanča, mezzosopranistka, George Bizet samozřejmě, autor této hudby. No a my si pustíme teď Američana v Paříži. Američan v Paříži, pustíme si druhou větu Andante ma con ritmo deciso George Gershwina a Pittsburghský symfonický orchestr nám zahraje, André Preven diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo Příchozích. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jepsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Potisk trička, byla CZ.
13: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla humoreska, druhá věta fantastických kusů Roberta Schumana. Hrál nám Renaud Capuçon, také Gautier Capuçon, Marta Archerich je doprovázela na klavír. No a ve 13 hodin 36 minut mám pro vás pozvánku na koncerty, které budou probíhat příští týden ve středu a ve čtvrtek 10. a 11. června, oba od 19.30 v Obecním domě ve Smetanově síni. No a já vám přečtu, co k tomu píše FOK. Náš tympánista Svatopluk Čech už dlouho touží po uvedení Šostakovičovy 11. symfonie. Je to totiž důstojná perkusní výzva a navíc Šostakovič FOK sluší. Dlouho jsme hledali tu pravou příležitost, až se jedno jeho přání protnulo s touhou Kejse Scaglioneho, který se po dvou letech vrací do Smetanovy síně. Po dvou letech se k pražským symfonikům vrací také maďarský virtuos na trubku Gábor Boldocky, aby se zase potkali dva starší přátelé. Dmitrij Šostakovič a Mečislav Weinberg, řečený také Mojzes Weinberg. Spolu prožili část složitého 20. století. Jejich hudba jeho tvář dokonale odráží. Koncert se koná ve spolupráci s Akademií věd České republiky. Uslyšíte tedy trubkový koncert B-dur právě Mečislava Weinberga a symfoni číslo 11 G-moll Dmitrije Šostakoviče. Je to opus 103. Rok 1905. Pokud tedy ještě nemáte na příští týden večerní program, zajděte si na koncert, podívejte se na stránky FOK, pár vstupenek je tam ještě k dispozici. No a my zůstáváme u nás v Čechách, pustíme si hudbu Jana Nováka, českého skladatele, klavíristy, básníka.

Konkentus Biugis pro čtyřruční klavír a orchestr. Slyšeli jste první větu Jana Nováka. Slyšeli jste ukázku z nahrávky s Novákovými koncertantními skladbami, kterou v roce 2023 vydal Suprafon, a účinkují tam dcery Jana Nováka, Dora a Klara. Tady hrála jenom Dora. Dora Novák-Wilmington a Karel Košárek, oba dva tedy na klavír. Dora Novák-Wilmington je klavíristka, která studovala mimo jiné i na Juilliard School u Rudolfa Firkušného a vyučuje v Mnichově, nebo vyučovala, ona už má trošku pokročilý věk, takže teď nevíme, jestli tam stále ještě vyučuje, ale je to možné. Concantus Biugis je skladba, kterou Novák napsal v roce 77 z německého exilu na podporu Charty 77, protože Biugis je latinský výraz pro dvojspřeží. Teď půjdeme trošku hlouběji do historie. František Ignác Antonín Tůma a jeho uvertýra C-dur. Uslyšíme první větu, uslyšíme uvertýry Fugu a Adagio Fuga de Capo. Je to z alba Tůma Vespere z roku 2024, už čtvrtého alba. Na němž soubor Czech Ensemble Barok se věnuje hudbě Františka Ignáce Antonína Tůmy. No a šlo o skladatele na podmezí pozdního baroka a klasicismu a galantního slohu. Vysoce byla ceněna hlavně jeho chrámová hudba, a to i pozdějšími vídeňskými klasiky. Působil tedy mimo jiné i jako dvorní kapelník císařovny Alžběty ve Vídni, ale pocházel z Kostelce nad Orlicí. A v roce 2024 se navíc připomínalo 320 let od jeho narození a 250 let od jeho úmrtí. No, my si to teď pustíme, je 13 hodin 46 minut a potom nás čeká ještě třeba dechový kvintet Jaroslava Ješka a nebo hudba Giulia Caccinio.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín
6: Ninja Park.
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
6: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Nekupujte
8: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jste dechový kvintet, jeho třetí větu. No a čí ten dechový kvintet byl? Byl Jaroslava Ježka. Kvůli špatnému zraku nebyl Ježek přijat na Pražskou konzervatoř na klavír a studoval místo toho skladbu. A absolventskou skladbu, klavírní koncert mu na absolventském koncertě v Rudolfinum hrála Česká filharmonie a vy jste tady slyšeli dechový kvintet. Byl členem hudební skupiny Mánesa, s ním také Pavel Bořkovec, Išak Rejčí a také Bohuslav Martinů byl čestným členem. No a Ježkův dechový kvintet je z roku 1931 a v druhé části využil i saxofon. Letos 25. září to bude 120 let od narození Jaroslava Ježka, proto máme také zařazené to dílo, abychom si mohli Jaroslava Ježka připomenout. No ale zajímavé tedy je, že protože nebyl přijatý na klavír, tak potom se i tady hezky věnoval těm dechům. A myslím, že vlastně to bylo dobře, že ho nevzali, protože kdyby ho vzali, tak bychom přišli o tato krásná díla. Hrálo nám dechové kvinteto. No a my si teď pustíme skladbu opět staršího charakteru v překladu Kdo mě utěší. Ki mi confortai me od Julia Caccinho. Ensemble Phoenix Münich nám zahraje a Joel Frederiksen, baritonista, nám zaspívá. Uslyšíme tedy závěrečnou píseň z Caccinhoho sbírky Monodii pro hlas a basso continuo z roku 1602. Giulio Caccini byl jedním ze zakladatelů opery a raně barokního stylu a byl to zpěvák, skladatel, harfista, loutnista, no a také učitel. A nám tedy zaspívá jeho skladbu americký basista a loutnista vedoucí souboru Ensemble Phoenix v Mnichově. Uslyšíme nahrávku z roku 2008.

Banjo a housle na Radio Klasik Praha. William Kroll je samozřejmě autorem této hudby a hrál nám Ivan Ženatý a Milan Langer. Teď se opět pustíme trochu delší kus a budou to planety orchestrální světa. Uslyšíme druhou větu, uslyšíme Venuši, zvěstovatelku míru. Gustav Holst byl autorem této hudby a zahraje nám Berlínská filharmonie pod taktovkou Simona Rettla.

Dozněla druhá věta známé orchestrální svity s astrologickou tématikou z roku 1917. Šlo o nejhranější dílo anglického skladatele Gustava Holsta, který žil mezi lety 1874 až 1934. Slyšeli jste živou nahrávku z Berlína z roku 2006. No a teď si pustíme našeho autora Josefa Myslivečka, o kterém jste mohli vidět i film Il Boemo. Je to koncert pro housle a orchestra A-dur. Uslyšíte první větu Collegium 1704, které právě hraje hudbu i k tomu filmu pod taktovkou Václava Luxe nám zahraje a Leila Šajek bude hrát houslové solo.

0: Klasik Praha.
1: Více než 500krát prodával Ivo Žídek svoji Mařenku za 300 zlatých ve Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Chytrý a furianský chasník Jeník byl jeho celoživotní a nejznámější rolí, kterou zpíval od svých 25 až do 50. Více v dalším dílu pořadu Hudba podle kalendáře v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
5: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nekupujte
7: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz
8: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jste hudbu z filmu King Kong ve 14 hodin 32 minut. James Newton Howard složil tuhle hudbu. Teď si pustíme další kus klavírní kvintet číslo 1 D-dur. Uslyšíme první větu Antonína Dvořáka a zahraje nám Dvořákovo klavírní kvarteto.

Klavírní kvartet číslo 1 D-dur, slyšeli jste první větu Antonína Dvořáka a hrálo nám Dvořákovo klavírní kvarteto. No a my si teď pustíme ještě hudbu Gioachina Rossiniho, La danza della luna e in mezzo al mare. A potom nás čeká rubrika Vyšehrad.

0: Rolando Villazón byl ten tenor, kterého jste slyšeli, a orchestra della Maggio Musicale Fiorentino nám hrála Marco Armiliato, dirigoval. A já jsem vám slibovala rubriku Vyšehrad.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Vítám vás u pořadu Knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Příběh počátku David Christian. Jak vznikl svět, ve kterém žijeme, a jaký příběh se skrývá za více než 13 miliardami let existence vesmíru? Právě na to se dnes podíváme s knihou Příběh počátku od amerického historika Davida Christiana. Nejde přitom o klasické dějiny, jak je známe ze školy. Historik David Christian přichází s takzvanou Big History, tedy s přístupem, který propojuje historii s astronomií, biologií i antropologií. Díky tomu dokáže vyprávět příběh od Velkého třesku až po současnost jako jeden souvislý celek, poutavě a srozumitelně. V knize sledujeme vznik hvězd, formování planety Země, zrod života i vývoj lidské civilizace. Autor přitom upozorňuje na klíčové okamžiky, které zásadně změnily směr vývoje, od prvních buněk přes zemědělskou revoluci až po moderní technologie. Příběh počátků ale nezůstává jen u minulosti. Nabízí také pohled do budoucnosti a klade otázku, kam jako lidstvo směřujeme a jakou roli v tom všem jako jednotlivci i společnost hrajeme. Příběh počátků je přehledný a srozumitelný průvodce dějinami vesmíru, Země i lidstva. Ukazuje souvislosti, které nám v běžném výkladu často unikají, a nabízí fascinující pohled na to, jak se z chaosu zrodil svět, takový, jak ho známe dnes.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
11: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

15 hodin, 2 minutky, dozněl koncert pro housle a orchestr. Slyšeli jste třetí větu finále Ericha Wolfganga Korngolda. Hrála nám Královská štokholmská filharmonie, Alexander Shelley dirigoval a Daniel Hope hrál na housle. Thomas Tallis, a to je další autor, jehož hudbu si pustíme na Rádiu Klasik Praha právě teď. If You Love Me, uslyšíme anglický anthem hymnus a The Tallis Scholars nám toho zaspívají.

Fadur právě doznělo a Nikolaj Rimský-Korsakov složil tuhle hudbu a hrál nám Pavel Hula, Miloš Černý, Zbyněk Paďourek, Josef Klusoň, Václav Bernášek a Michal Kaňka. Teď si pustíme Nápoj lásky.

Gaetano Donizetti a jeho opera Nápoj lásky. Vy jste slyšeli ary z této opery. Juan Diego Flores nám ji zpíval a Orchestra de la Comunidad Valenciana a nám hrála Daniel Oren, dirigoval. Sergej Rachmaninov, to je další autor, kterého si na Radio Klasik Praha v 15 hodin 17 minut pustíme si jeho preludium G-moll číslo 5, opus 23. Zahraje nám Vladimír Horovic.

Tak tohle byl Vladimír Horovic, který nám zahral hudbu Sergeje Rachmaninova, tedy na klavír. No a teď si pustíme romanci z filmu Střeček. No a klavír vystřídají housle. Bude to téma tedy ze sovětského historického filmu podle románu Ethel Vojnichové a nahrávka je z alba Cinema houslistky Ester Abramy, které vyšlo v září roku 2023. Zahraje nám tedy Ester Abramy a s ní Filharmonici města Prahy Ben Palmer diriguje.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl si poslechneme svity od vrcholně barokních autorů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Tuto příjemnou hudbu, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku, zahraje orchestr Kapela Koloniensis. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Potisk trička, bilabel.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Milí posluchači, letos už po 25. se uskuteční Mezinárodní hudební festival Lípa muzika, který do severočeských měst a i do blízkého příhraničí přináší krásnou hudbu. Jak už říkám, je to jubilejní ročník, bude se letos konat od 11. září do 2. listopadu a jeho mottem nebo podtitulem je žena, nebo žena tečka, chcete-li, tak se to tam přímo píše. No a tak je jenom logické, že uměleckou garantkou je právě žena. A tou je naše přední flétnistka, paní Jana Semerádová. A já jsem moc ráda, že je tady se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My jsme moc rádi, že jste si na nás udělala čas. A samozřejmě se nabízí otázka, co vlastně obnáší ten pojem, titul, umělecká garance. Co je ve vaší gesci?
1: Tak já vlastně jako žena, myslím si, že jsem takovým garantem i toho, že to bude dostatečně feministické a dostatečně ladné, ale pro mě ten pojem znamená především obrovskou radost být totiž účastná něčeho tak nádherného, jako je festival Lípa muzika, který se odehrává na úplně úžasných místech a nejen, že mohu provést na tomto festivalu ty nejlepší programy, které máme a také postavit programy na míru festivalu, ale moci se účastnit i jiných koncertů a zažít tu atmosféru a především být v kontaktu s úžasnými lidmi, jako je Martin Prokeš a celým jeho týmem. Takže pro mě to je velká radost.
0: Tak vy už jste sama říkala, že tam bude více těch projektů, kterých se budete účastnit a které jste připravila. Budou to jak koncerty, tak mohu předeslat, že to je také přínos Lípy muziky, že se věnuje i mladé generaci a dětem, které se věnují hudbě, takže i tam budete účastna. Tak pojďme se podívat na ty projekty, ve kterých se představíte, protože vy budete hned na tom zahajovacím koncertě, respektive jste připravili ten zahajovací koncert. Ten je tedy 11. září v divadle FX Šaldy v Liberci. No a na co se tam můžeme těšit?
1: Koncert se jmenuje Il canto amoroso, láskyplný zpěv. A můžeme se těšit na sopranistku Robertu Mameli. Je to jedna zpěvkyň, s kterou spolupracujeme a musím říct, jedna z hlavních, ke které máme ten vřelý vztah. Naše taková přední zpěvačka, solistka, s kterou úplně od začátku spolupracujeme, je Hana Blažíková a z těch zahraničních je to právě Roberta Mameli. A její láskou naplněné srdce a její zpěv dokáže zasáhnout srdce každého, má totiž obrovskou hloubku ve svém projevu a pojí nás s Robertou velké přátelství, nejen tedy to hudební, ale i v našem osobním životě a můžeme se těšit v jejím podání na Handlovi a Vivaldiho árie, kde se také podíváme do světa říše ptačí, kde dialogy ptáčku a lidského hlasu vyspívají ten lásky čas.
0: Tak a samozřejmě účasten bude váš soubor Collegium Marianum Orchestra, to je úplně pochopitelné. Tak to bude krásný zahajovací projekt nebo program a mě velice zaujalo, že v neděli 27. září v Městském divadle v Turnově bude projekt, na kterém se také účastní, kromě vás a dalších solistů, které určitě zmíníte, přední český mým Radim Vizváry. A tak to si nedovedu vůbec představit, jaký to bude projekt.
1: Tak takhle bych to řekla. Je to projekt, který jsem si dlouho přála, byl to můj velký sen spolupracovat s mimem choreografem, režisérem, prostě všeumělem Radimem Vizvárym, nositelem Tálie, který svým projevem připomíná vlastně i takové ty barokní postavy, barokní tanec, i vlastně ty první pantomimy. A já jsem si říkala, to bylo tak krásné propojit jeho pohyby, byť beze slov, ale tolik říkající celým jeho tělem s naší hudbou a s hudbou Rameauovou, protože on sám je milovníkem barokní hudby a vlastně projekt vznikl tak, že jsme se potkali jednou mezi našimi zkouškami v restauraci a přišel, jestli bychom nepotřebovali nějakého mima. No tak to snad přišlo ke mně.
0: To se mělo potkat.
1: To mělo
0: prostě
1: se stát, ano. To přišlo tak, že už odtud není cesta zpátky, tak slovo dalo slovo a můžeme se těšit na rozehrání příběhu o Rameauovi s jeho hudbou, s Pièce de Clavecin, ale a též tanci, áriemi a dalšími kousky z jeho slavných oper v podání Radima a našeho tria s violou da gamba a čembalem.
0: Tak to bude zajímavý projekt, protože málo kdy si asi dovedeme takzvaně na první dobrou představit současnou pantomimu s barokní hudbou, ale jak sama říkáte, ono to vlastně tu tradici má. Takže to bude návrat ke kořenům. No a další program bude v Městském divadle v Novém Boru 27. října a tam vidím hudbu Jana Dismase Zelenky a dalších mistrů, tak jak je koncipován ten program.
1: Program se nazývá Jubiláte, oslavný vlastně. Je to předvečer i státního svátku a my bychom chtěli ukázat na hudbě Jana Dismase Zelenky a na skladbách jeho současníkám Jean-Josepha Cassané de Mondonville, tedy jména výsostně francouzského, že to nejsou dva různé světy. Není to jen svět drážďanského královského orchestru, kde působil Jan Dismas Zelenka a tolik rozdílného francouzského dvoru v době vlády Ludvíka 15., ale že hudba, která je oslavná pro větší cti a slávě boží, může promluvat stejným jazykem. A vlastně máme možnost slyšet Mondonvillovi velká moteta vedle oslavných skladeb od Jana Dismase Zelenky Lauda Jeruzalém nebo Magnificat. Uslyšíme i vysoké tenory a vysoké baritony ve skladbě velkého moteta od Mondonvilla a vedle toho také hudbu od Delalanda a Jean-Marie Leclerc.
0: Tak to bude určitě takové pohlazení, krásné pohlazení předvečer státního svátku 27. října. No a já už jsem na začátku říkala, že je takovým jedním z těch součástí nebo jednou z těch součástí a posláním festivalu Lípa muzika věnovat se i té nastupující generaci. Takže tam vždycky jsou workshopy a vy se stanete také letos jejich součástí. Bude to v pátek 16. a v sobotu 17. Pro koho jsou ty workshopy určeny, co tam vlastně nabídnete a komu?
1: Tyto workshopy, už vlastně tradice festivalu Lípa muzika, jsou určeny dětem ze základních uměleckých škol, tedy nejen z České Lípy, ale ze všech ostatních škol z Liberce. A my jsme tentokrát pozváni Zuš ze Žandova, abychom zrealizovali takový dost speciální projekt pro děti, pro nadané muzikanty, pro příští hudebníky vystupující na festivalu Lípa muzika, nebo naše posluchače. A bude to projekt založený na hudbě rodáka ze Stráže pod Ralskem, France Ignáce Bíbra a jeho růžencových sonát. Tyto sonáty jsou výhradně napsány pro housle a continuo. A jak tedy to uděláme, aby to hráli děti, celý orchestr? Požádala jsem Filipa Hrubého, našeho geniálního čembalistu, který výborně umí skládat, aby rozepsal všechny hlasy, nebo ty, které vlastně jsou obsaženy v kontinu, v té harmonii, pro orchestr složený ze smyčců a dechových nástrojů. A můžeme takto vést dialog s Lenkou Torgersen, která se ujme partu solových houslí. A to, co je na tom nejkrásnější, že můžeme s dětmi a tedy s Filipem a Lenkou Torgersen navštívit poutní kostel v Horní Polici, který je prostoupen tou tradicí mariánské úcty a zde zahrát právě růžencové sonáty určené paní Marii. A máme možnost si vyzkoušet i dobové varhany z místního kůru. Takže máme se na co těšit.
0: Tak určitě to je jenom střípek toho, co všechno na festivalu Lípa muzika bude, to, co teď máte vy v té své vlastně gesci. Ten festival, jak už jsem říkala, přinese ještě řadu dalších projektů od 11. září do 2. listopadu, více samozřejmě na webových stránkách festivalu a už také probíhá předprodej, to je důležité vědět, takže je možné už si tam ta místa zarezervovat. No a já moc děkuji paní Janě Semerádové, že byla v našem studiu a prozradila nám, co všechno tedy můžeme navštívit, kde vás mohou posluchači slyšet. Děkuji za návštěvu a mějte se hezky, těšíme se na vaše další projekty.
1: Moc děkuji za povídání, děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Vítězslav Novák a jeho Česká svita pro velký orchestr dozněla v 15 hodin 49 minut na Radiu Klasik Praha. Slyšeli jste třetí větu, kdysi pochod táborů. Státní filharmonie Brno nám hrála, Jaroslav Vogl dirigoval. No a předtím jste slyšeli tedy rozhovor s Janou Semerádovou k Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Lípa muzika, no a předtím hrála hudba Felixe Mendelssohna Bartoldyho Sen noci svatojanské. Pokud byste chtěli znát náš kompletní playlist, není nic jednoduššího, než se podívat na náš web klasikpraha.cz.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, Belavil, Belavil, CZ.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jste krátkou závěrečnou větu z Chopinovy druhé klavírní sonáty, která obsahuje též slavný pohřební pochod, to je třetí věta. No a Beatrice Rana nám hrála na klavír. Skladatel tohle dílo dokončil ve Francii v roce 1839, když pobýval u své slavné přítelkyně George Sandy. George Sanda měla, si vznechala tedy takovéhle mužské jméno, protože ona se v té době rozváděla, protože údajně tedy měla násilnického manžela. Naštěstí měla kde být a do toho svého francouzského zámečku pozvala svého přítele, skladatele, tedy Frédérica Chopina. Z alba z roku 2024 jsme slyšeli ukázku, na které italská klavíristka Beatrice Rana natočila ještě také druhou slavnou klavírní sonátu in B, Beethovenův Hammerklavír. Teď si pustíme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, zase od klavíru zpátky ke smyčcům, je to smyčcový kvartet číslo 17 B, dur Lovecký. Uslyšíme třetí větu, Carture Mosaiques nám zahrají.

Koncert pro klavíra a orchestra číslo 1 Desdur. Slyšeli jste první větu Sergeje Prokofieva. Hrali nám berlínští filharmonikové Claudio Abbado, dirigoval a Jevgenij Kysin hrál na klavír. No a teď si pustíme galantní Indy, scénu z druhého dějství opery, tedy Les Indes Galantes, galantní Indové, Jeana Philippa Rameaua.

Le Indy galant, galantní Indové Jean-Philippe Rameau. No a v této době pojem Indové označoval příslušníky různých pro Evropu exotických zemí, včetně třeba původních obyvatel Ameriky. Jean-Philippe Rameau tedy v jeho době takhle složil hudbu právě o lidech, které neznal. Lézard Florizián nám hráli, William Christie dirigoval. No a my si teď pustíme symfonickou báseň Finlandy Jeana Sibeliuse. Berlínští filharmonikové nám zahrají a Herbert von Karajan diriguje.

0: Klasik Praha.
1: Český ráj je už po 10 let neodmyslitelně spjat s hudebním festivalem, který nese název tohoto kraje. Na začátku byl jeden koncert, ale pokračovalo se dál, až vznikla Hudba z ráje. Nejenom o letošním jubilejním ročníku jsem si povídala s jeho organizátory, sopranistkou Karolínou Cinkrošovou a moderátorem Václavem Žmolíkem. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century 21.cz.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: 买一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
8: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
9: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hudba z filmu Sedm statečných z roku 1960 Elmera Bernsteina zahrali nám filharmonici města Prahy. No a já mám pro vás pozvánku tentokrát do Kutné Hory. Kutná Hora ožije špičkovou komorní hudbou. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora je jeden z nejrespektovanějších českých festivalů komorní hudby a vstupuje do svého 19. ročníku. Do historických prostor města opět přivede mimořádná setkání předních českých i zahraničních umělců a výrazných talentů nastupující generace. Festival, který založil violončelista Jiří Bárta, je dlouhodobě ceněn pro svou jedinečnou dramaturgii i atmosféru. No a letošní ročník proběhne od 5. do 14. června roku 2026 a koncerty se uskuteční v ikonických prostorách, jako jsou chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti nebo kostel svatého Víta v Zahrádce. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora si za téměř dvě desetiletí vybudoval pevné místo na české hudební mapě a každoročně přitahuje publikum z celé republiky i ze zahraničí. Více informací a kompletní program najdete na www.mfkh.cz neboli Mezinárodní festival Kutná Hora.cz. Udělejte si tam výlet od 5. do 14. června. Mezi tím, co budou všichni milovníci filmu v Karlových Varech, vy můžete zajet do Kutné Hory, která je takhle v létě velmi, velmi, velmi příjemná a doporučuji. Teď doporučuji Johanna Sebastiana Bacha, koncert pro dvoje housle, smyčce a baso continuo.

Ach, dozněl Bach, Johann Sebastian Bach. Slyšeli jste koncert pro dvoje housle, smyčce a baso continuo d-moll, BWV 1043. Druhá věta, Largo Manon Tanto, Mutters Virtuosi nám hráli společně s Anne-Sophie Mutter a Ye N Choi, Mahan Isfahani dirigoval. No a teď zase zpátky domů. Pustíme si orchestrální svitu z opery Divadlo za bránou. Uslyšíte třetí větu a autorem není nikdo jiný než Bohuslav Martinů.

Bohuslav Martinů a jeho orchestrální svita. Vy jste slyšeli tedy část opery Divadlo za bránou, slyšeli jste třetí větu, Státní filharmonie Brno nám hrála a František Jílek dirigoval. No a teď je na řadě Claude Debussy a jeho Svit Luny. Zahraje nám Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu Keith Clark, diriguje 16 hodin 44 minut, čtvrtek, malý pátek, tak pokud třeba jdete z práce nebo jedete někam autem, já vám přeju šťastnou cestu, no a krásné odpoledne.

0: Klasik Praha.
1: Legendární režisér Steven Spielberg v těchto dnech uvádí svůj nejnovější film Den odhalení. A my se při této příležitosti zaměříme právě na filmy o UFO. Zazní tak ukázky ze Dne nezávislosti nebo Příchozích. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín
7: Ninja Park!
6: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
6: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Jsme Klasik Praha.

Tohle byl Antonín Dvořák a jeho smyčcový kvintet Esdur. Slyšeli jste čtvrtou větu, finále Allegro Giusto. Pavel Haas kvartet nám hrál a Pavel Nikl hrál na violu. Ten tedy ale také dirigoval. No a Gabriel Fauré, to je autor, jeho hudbu si pustíme v 16 hodin 59 minut na rádiu Klasik Praha. Le Papillon et la Fleur, to je skladba, kterou si pustíme, no ale v aranži Goffa Richardse, The King's Singers nám zaspívají.

0: Petr Iljič Čajkovský a jeho symfonie číslo 4 F-moll. Slyšeli jste třetí větu? No a hrál nám Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Vladimír Válek dirigoval. No a na řadě je tady ve vysílání novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Trio Bohemo hrající ve složení Matouš Pěruška na housle, Kristýna Vocetková na violončelo a Jan Vojtek na klavír patří k nejvýraznějším českým komorním souborům mladší generace. Vzniklo v roce 2019. Záhy uspělo na řadě mezinárodních soutěží a dnes má již za sebou vystoupení na prestižních pódiích, včetně vídeňského Musikverainu a londýnské Wigmore Hall. Jejich debutové album se skladbami Smetany a Schuberta vyšlo v roce 2024. A získalo velmi pozitivní ohlas i v zahraničních médiích. Opět pro Suprafon teď natočili nové album, které vyšlo koncem dubna a které obsahuje kompletní klavírní tria, tedy všech 6 trií z opusu 101 od Antonína Reichy, klasicistního skladatele evropského formátu, který se narodil v Praze. Působil však v Bonnu, ve Vídni a nakonec v Paříži, kde je jeho odkaz stále živý a kde byl významným pedagogem pařížské konzervatoře. Po loni vydané premiérové nahrávce Reichova klavírního koncertu S-dur v podání Jana Bartoše se jedná o další album Suprafonu, které tedy opět vynáší Reichovu originální tvorbu na světlo. Jako hudební ukázku jsme vybrali finále z Reichova klavírního tria číslo 2 D-moll, hraje Trio Bohemo.

Dozněla novinka týdne. Pokud byste chtěli vědět víc o Rychovu klavírním triu a také o triu Bohému, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. Alexander Glazunov a jeho baletní scény. Pustíme si Mazurku, to je v našem playlistu na řadě právě teď. No a potom třeba Wolfgang Amadeus Mozart a nebo hudba z filmu Robin Hood. Je 17 hodin 17 minut. Něco si přejte.

Dozněla mazurka z baletních scén Alexandra Glazunova. Minnesotský orchestr nám hrál Edo de Waard, dirigoval. Teď si pustíme árii Osmina z opery Uno ze Seraillu Wolfganga Amadea Mozarta. Je to tedy árie z Mozartovy komické opery z roku 1782, která se odehrává v Turecku. Nahrávka, kterou uslyšíte, je z roku 2015, Chamber Orchestra of Europe nám zahraje, Jan Kneze Zegán diriguje a Franz Josef Zählich, to je ten baritonista, jehož zpěv uslyšíme. Příjemný poslech.

Von Fremden.

0: Klasik Praha.
1: Kdo chvíli stál, již stojí opodál, pravil klasik. A platí to i v případě týmů, které u nás připravují festivaly klasické hudby. Za novinkami ve festivalovém dění se vypravíme do Ostravy, Olomouce i Českého Krumlova. Více v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Michael Kamen a jeho hudba z filmu Robin Hood, Král zbojníků z roku 1991, hráli nám filharmonici města Prahy. Teď nás čeká 16-minutový koncertní kus pro klavír a orchestr F-moll Karla Maria von Webera. Zahraje nám RTE Sinfonieta a Prentice Odeň bude dirigovat Benjamin Frith, hraje na klavír 17 hodin 31 minut. No a vy posloucháte Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Už za několik dnů začne 68. ročník festivalu Smetanova Litomyšl, tentokrát s tématem přírody. K hlavním zahraničním hvězdám bude patřit pěvec Bryn Terfel a londýnský symfonický orchestr, zazní však také Smetanovy opery a další díla, Gershwin, filmová hudba i barokní hudba, muzikál a mnoho dalšího. Více o programu festivalu nám prozradí jeho umělecký ředitel Marek Schulz v pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 9. června od 19. hodin. Poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
0: S jarem se probudila svěžest.
3: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
3: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Tohle byl Josef Haydn a jeho Nocturno číslo 8 G-dur, slyšeli jste třetí větu. Hráli nám členové souboru Mozza Fiato a Larky Budely. Hrál nám také Martin Roth, Michael Niesman a hráli nám tedy na flétnu a na hoboj. Teď si ještě pustíme Bohuslava Martinu, jeho smyčcový kvartet. Je to nahrávka smyčcových kvartetů Bohuslava Martinu v podání Pavel Haas kvartetu z roku 2025. Vyšlo to u Suprafonu, no a my uslyšíme smyčcový kvartet číslo 7, Concerto da Camera, druhou větu. Album získalo řadu mezinárodních ocenění, včetně Diapason d'Or nebo ICMA. Pavel Haas kvartet, kompletní kvartety Bohuslava Martinu provedl mimo jiné i ve Wigmore Hall. Kvartet, který uslyšíte, číslo 7, je poválečným dílem, vznikl v roce 1947 v New Yorku a má odlehčený styl inspirovaný barokem i českou lidovou melodikou.

0: Dozněla hudba Bohuslava Martinů a protože je 18 hodin 1 minutka, na řadě jsou poslední dnešní zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Odbory úřadu vlády vyhlásily na zítřek stávku. Učinili tak v reakci na dnešní jednání s vedoucí úřadu Tinde Bartou, na kterém odmítla jejich požadavky na zastavení přesunu agent protidrogové politiky, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů na vybraná ministerstva. Šéf Hizbaláhu Najim Kásim odmítl včerejší dohodu o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem. Označili ji za kapitulaci. Útoky Hizbaláhu na sever Izraele budou podle něj pokračovat, pokud izraelští vojáci neodejdou z jihu Libanonu a nepřestanou útočit. A po odchodu většiny členů správní i dozorčí rady klíčových sponzorů a téměř všech zaměstnanců definitivně končí knihovna Václava Havla. Spor s novým ředitelem instituce Tomášem Sedláčkem vyeskaloval natolik, že knihovnu opouští i zakladatelka a vdova po bývalém prezidentovi Dagmar Havlová. Své stanovisko oznámila dnes. Zítra si nezapomeňte deštník. Ráno a dopoledne bude zataženo s doznívajícím deštěm. Během odpoledne čekáme od západu proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Večer srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 21 stupni Celsia. Tolik zprávy, no a my si teď pustíme předehru k operetě Netopír.
1: Jsme Klasik Praha.

Chicagský symfonický orchestr pod taktovkou Daniela Barenboima nám zahrál předehru k operetě Netopír Johanna Strause. My si teď pustíme symfonii číslo 5 cismol, bude to čtvrtá věta této symfonie Gustava Mahlera. No a potom mám pro vás pozvánku.

Slyšeli jste hudbu Gustava Mahlera, byla to symfonie číslo 5 cismol. Čtvrtá věta. Minnesotský orchestr nám hrál, osmovenské dirigoval. A já jsem vám slibovala pozvánku. Mám ji pro vás na hudební festival Ludvika van Beethovena v Teplicích, který právě vstupuje do svého 61. ročníku. Koná se, nebo už vstoupil vlastně, ale vstupuje do druhé poloviny. Koná se od 28. května do 25. června. No a tento prestižní festival klasické hudby pořádá Severočeská filharmonie Teplice na počest slavného skladatele, který v teplických lázních pobýval v letech 1811 až 1812. Celkově festival v roce 2026 nabízí 21 koncertů v 10 městech kraje. No a 12.6., to je příští týden v 19 hodin, v zámku Klášterci nad Ohří můžete zajet na koncert a uslyšíte hudbu Antonína Dvořáka, bude to jeho klavírní kvartet číslo 1 D-dur, no a také France Schuberta, tam zase bude klavírní kvintet A-dur, to bude opus 114 Pstruh. Dvořákovo klavírní kvarteto tam zahraje Slavka Wernerová na klavír, Marie Hosoňová na housle, Petr Werner na violu a Jan Žďánský na violončelo. Vy uslyšíte tohle všechno, co jsem vám říkala, pokud tedy zajedete na zámek do Klášterce nad Ohří příští týden 12. června od 19 hodin. Můžete si tam udělat výlet a můžete se také podívat na internetové stránky hudební festival Ludvika van Beethovena. Snadno to najdete a tam si můžete zakoupit vstupenku. No a my si už teď pustíme Skaramuš v 18 hodin 26 minut. Darius Milhaud je samozřejmě autorem této hudby, no a zahraje nám symfonický orchestr berlínského rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Jurovského. Johannes Ernst bude hrát na saxofon.

0: No a co vás dnes večer čeká v pořadu z archivu osobností?
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu bude hostem jubilant, který v červnu oslaví kulaté narozeniny. Akordeonistovi Ladislavu Horákovi popřejeme k jeho 60. a zeptám se ho i na to, jak se nástroj vzniklý v Evropě dostal až do Argentíny, k Astorovi Piazzolovi. Ladislav Horák připomene skladby, které mu píšou soudobí hudební skladatelé, a pozveme na blížící se již 14. ročník třeboňských hudebních slavností. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: Co čteš, mami?
5: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
4: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tohle byla hudba z filmu Sugarlandský Express z roku 1974. No, šlo o ukázku z alba John Williams Reimagined s komorními úpravami Williamsových filmových melodií pro flétnu, violončelo a klavír. Včetně těch méně známých slyšeli jste tedy ukázku z alba z roku 2024. Film Sugarlandský Express byl celovečerním debutem režiséra Stevena Spielberga a od té doby Williamsova pravidelného spolupracovníka Sara Endon nám zahrála na flétnu a Simon Pedroni na klavír. Ostatně to jsou oni dvě, které právě nahráli John Williams Reimagined. My si teď pustíme Josefa Bohuslava Förstera a jeho hudbu, bude to koncert pro violončelo a orchestr. Třetí věta, Pražská komorní filharmonie nám zahraje, Jakub Hruša diriguje.

Jiří Bárta nám hrál na violončelo a s ním hrála Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši. No a slyšeli jste tady hudbu Josefa Bohuslava Ferstra. No a poslední, co vám já dneska pustím, bude Wolfgang Amadeus Mozart a jeho koncert pro klavír a orchestr D-moll číslo 20. První větu uslyšíme. Zahraje nám skotský komorní orchestr, Charles McCarras diriguje a Alfred Brendel zahraje na klavír. Samozřejmě se ale nemusíte bát, že byste potom slyšeli ticho, to rozhodně ne. Hned na to uslyšíte z archivu osobností 514. díl, no a potom samozřejmě koncert bez smokingu. Dneska vás tam čeká Wolfgang Amadeus Mozart a také třeba Andri Vietam. Pokud byste chtěli znát náš kompletní playlist, podívejte se na náš web klasikpraha.cz. Já se na vás budu těšit zase zítra odpoledne. Vy mějte krásný čtvrteční večer, hezké zítřejší dopoledne a v poledne se spolu znovu uslyšíme. Tak naslyšenou a mějte se báječně.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
0: Amorino. Umění italského gelata.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jebsena.
2: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje, na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Jsme Klasik Praha.
6: Z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní.

skladbu, kterou jste slyšeli na začátku dalšího vydání pořadu z archivu osobností, určitě znáte i z našeho vysílání a mám pocit, že dokonce i ve stejné interpretaci, v jaké jste ji slyšeli teď, a tak vás vítám u poslechu pravidelného pořadu a brzy přivítám svého hosta, který je akordeonistou a taky členem toho souboru, který teď hrál, tedy

0: Klidně prozradím, že s obou ve studiu jsem tady starší já.
1: No víte, já už teďko, co mám zaběhlé své komorní soubory, tak tam skutečně už zjišťuji, že ten nejstarší jsem já. Takže už si trošku na to dávám taky pozor. A to je snad jediná taková změna, kterou pociťuji. Jinak jsem plný síly a plný odhodlání a plný nápadu, takže se moc těším, jak nejenom to jubileum, ale i to další období prožiju. Jednak hudebně, tak i osobně.
0: Jste taky plný zahnícení entuziasmu k tomu, co děláte, ať už je to pedagogická činnost, a nebo to je vystupování. Ale primární pro vás, já mám pocit, že jsou právě koncerty a rozdávání té radosti lidem, ne?
1: Je to tak. On přece jenom akordeon neustále musíme propagovat. On nemá nic jistého. Takže neustále musíme dokazovat, že to je nástroj, který obstojí jak solově, tak komorně, tak i s orchestrami. Takže je to něco, co já dělám velmi rád. Já, když jsem studoval na pražské konzervatoři u pana profesora Josefa Vlacha, tak tam jsme hlavně studovali ty sóla. Já jsem premiéroval spoustu skladeb, což dělám do dneška, ale přece jenom potom jsem časem zjistil, že ty komorní soubory přivedou mnoho jiného publika, než co by přišli na pouhý akordeonový koncert. A samozřejmě je tam ta věta, kterou já snad slýchávám neustále na konci každého koncertu, kdy někdo přijde a řekne, no víte, my jsme si nikdy nemysleli, že akordeon takhle může znít. A to je věta, která mě pronásobuje celý život.
0: Ale já vím, že existují třeba celé akordeonové soubory, dokonce já, když jsem kdysi dávno teda dělal v jednom kulturním zařízení, tak jsem tam měl na starosti kapelu, která byla složena jenom z akordeonu a bicích nástrojů, tuším.
1: Tak k tomu vám řeknu takové, mě k tomu vážou tři věci. Jednak ještě co by student pražské konzervatoře, jsem byl osloven do Itálie, abych vedl italský akordeonový orchestr. A to skutečně v těch 90. letech jsem tam jezdil léto co léto, což hlavně moje manželka byla nadšená, že tam může jezdit k moři, na 2 měsíce. A my jsme taky hráli kolem 40 koncertů. To jsou takový ty venkovní, který zahrajou. Pak jsem zjistil, že v Německu existuje pod německým akordeonovým svazem registrováno, nejenom amatéři, ale registrováno na 1200 akordeonových orchestrů. Na to konto jsem vlastně kolem roku 2000 také tady zavedl v Praze jako umělecký ředitel Evropský soutěžní festival akordeonových orchestrů, což je festival, který se potom etabloval až k těm dnešním mezinárodním akordeonovým dnům, které pořádám, a to už jsou i solisté, i komorní soubory. A ještě jednu věc, jezdívám pravidelně, jsem zván, asi jako jeden z mála tady z té střední Evropy, do poroty do Innsbrucku, což je soutěž, která je jednou za 3 až 4 roky a kam jezdí jenom vlastně, anebo výhradně akordeonové orchestry. A vezměte se, že tam přijede kolem 300-350 orchestrů. Takže to musí být v tom kongresovým obrovským sálech, protože jinak by to vůbec se nedalo pojmout.
0: Hodně jste mluvil o Německu a Itálii. A kde vůbec akordeon vznikl?
1: Ano, samozřejmě to jsou právě ty dvě země, to znamená to hlavní, to narození toho akordeonu, tak to je Německo, to je Rakousko a pochopitelně současně akordeon nejvíce žije v Itálii, protože jsou tam nejvýznamnější výrobci a také nástroje, které jsou nejkvalitnější v současné době. Tam je takové to, vždycky říkám, to město Castelfidardo, což je taková meka, kam všichni akordeonisté musí ho navštívit, dojít. Něco jako Santiago de Compostela pro ostatní. A tam prostě přijedou a tam vidí, že v tom maličkém městečku, který je velký, nevím, třeba jako můj rodný Nymburk, řekněme, tak víceméně je tam kolem 30 firm, které produkují nástroje.
0: No a lidé, když třeba se dívají na tyto nástroje, tak tomu říkají lidově tahací harmonika. Ale říká se taky harmonika akordeonu, nebo jak je vlastně to s tím vymezením?
1: Ano, je to taková věc, tak trošku, víte co, ta moje generace vlastně tvoří tu metodiku. Musíme si uvědomit, že ten nástroj teprve někdy v těch 80. 90. letech začal být skutečně na té úrovni koncertní, aby mohl obsáhnout jak transkripce, tak originální tvorby a tak dále. To znamená, že technicky byl zdokonalen teprve v tomto období a víceméně já, protože velmi často dělám semináře na různých stupních hudebních škol a to se jmenuje Akordeonové dny a to je první otázka, kterou dostávám. Řekněte mi, jaký je rozdíl mezi harmonikou a akordeonem. Tak já jim to musím maličko vždycky ukázat, ale protože jsme tady přece jenom v odborném rádiu a hlavně nás poslouchají odborníci, tak je to tak, že zatímco harmonika má diatonické ladění, tak akordeon má chromatické.

0: ladění. To znamená, že vlastně je to jednoduché. Pokud přijdete padadlasku domů, najdete si někde na skříni nástroj a budete chtít vědět, jestli to je harmonika nebo akordeon, zmačnete klávesu či knoflík podle toho, jak je osazen ten nástroj, a pokud na ten tah i tlak na obě dva směry hraje stejný tón, tak to je akordeon. Pokud jiný, je to harmonika, což je třeba u nás heligonka.
1: Tak to je pravda, ale to nebudeme teď moc vysvětlovat, navíc tyhle ty věci si všichni mohou přečíst dneska kdekoliv, kde je napadne, ale teď se chci zeptat vlastně, kde se vzala ta láska k akordeonu před těmi, no 60 ne, lety.
0: No, ten nástroj hraju přes 50 let určitě.
1: To je pravda.
0: Fakt je takový, že právě jak jsem zmínil Nymburk, tak to polabí tomu akordeonu vždycky bylo takové příznivé a on to v těch, když jsem začal vlastně hrát někdy v těch 70. letech, tak to byl, jak jsem zjistil, druhý nejpoužívanější nástroj na hudebních školách. Takže já jsem skutečně zažil to období, kdy ještě nebyly žádné elektronické hračky a elektronické nástroje a kdy o ten nástroj byl velký zájem, protože prostě my máme trošku štěstí, víte, že je totiž u nás také v tom folkloru. Ne každá země má harmoniku nebo akordeon ve svém folkloru. Například v Maďarsku to je cymbál. Tam akordeon je spíš avantgardní nástroj, mimochodem. No. A u nás to je jinak a my máme tu základnu těch lidových hudebníků skutečně velkou. A samozřejmě já jsem začal na lidovkách, protože jsme měli hospodářství. A když prostě byla zabíječka, přišel řezník, říkal, já tady budu zabíjet, ale pokud mi ten váš syn zahraje prostě písničky u toho. A tak tatínek mě i mého bratra, nebo moje rodiče, dali samozřejmě do hudební školy a začali jsme hrát na akordeon.
1: A takhle to začalo všechno. My bychom ale si měli poslechnout taky hudbu. My jsme už na začátku slyšeli hudbu Astora Piazzolly. To je takový speciální autor, o něm si můžeme povídat za chviličku, ale já bych spíš teď vás poprosil o uvedení té další skladby, která už se souvisí vlastně s Astorem Piazzollou, ten je, autor.
0: Ano, tak je to neméně významné jméno Richard Galliano, což byl vlastně žák a následovník Astora Piazzolly, který později převzal i jeho místo v tom slavném kvintetu Tango Nuevo. A od něho jsem si vybral skladbu Tango pro Claude, také tango. Je to z CD Viva Tango, které jsem natočil s violončelistou Petrem Nouzovským už v roce 2014. My jsme pak dostali za toto cenu i v New Yorku jako nejocenější CD toho roku.

0: Richard Galliano napsal Tango pour Claude, tango ještě uslyšíme, ale už to bude v případě, tuším, hudby skladatele soudobého. Mimochodem, já se chci teď zeptat ještě na jednu věc a tím se jenom trošičku vrátí k tomu akordeonu. Je to v podstatě teda mladý hudební nástroj, když to srovnáme s některými dalšími a mnohými dalšími teda. Mimochodem, já jsem si našel, 1829 byl patent na akordeon a stalo se 6. května. Od té doby jsou taky mezinárodní akordeonové dny.
1: Ano.
0: A je to nástroj, který se taky dál vyvíjí, předpokládám.
1: Ano, neustále technicky vždycky se něco přijde, nicméně takový ten hlavní technická novinka, která přišla a která je důležitá, je, že se vynalezl melodický bas. To znamená, že už to není jenom umcaca v levé ruce, to znamená doprovod toho pravého manuálu, ale že už ta levá ruka může hrát obdobně jako pravá melodii. Tím pádem můžeme hrát transkripce barokních skladatelů, klasicistních a tak dále, můžeme hrát moderní hudbu a hlavně skladatelé pro nás raději píší, protože už nepoužíváme jenom ty fixované akordy. Takže to byla hlavní pro mne hlavní milník v tom vývoji akordeonu je vlastně vynález těch melodických basů a k tomu ještě takzvaný konvertor, to znamená, to je systém, kdy nepotřebuji mít ty basy melodické ještě navíc, ale prostě pomocí toho konvertoru přepnu vlastně basy a začnu hrát několik oktáv v levé ruce.
0: A je hodně těch soudobých skladatelů, kteří rádi píší pro akordeon?
1: Akordeon je absolutně spjat vždycky, a jsou to ty centra na těch konzervatořích a školách hudebních, tak my jsme vždycky vycházeli právě vstříc skladatelům, ukazovali jsme, už když jsem já studoval, tak psal, kdo byl na skladatelském oddělení nebo kdo učil skladbu, tak ten psal také pro akordeon, protože my jsme byli až takový, že opravdu jsme byli až tak jako drzí a pořád jsme klepali a chtěli jsme a říkali jsme, my nemáme kompozice, napište nám, potřebujeme nejen pro ten solový akordeon, ale i pro komorní hru.
0: Přitom vlastně pro akordeon se píše, nebo akordeon se učí na pražské konzervatoři, tuším od 50. let.
1: Ano, po roce 50. se začal učit, přesně tak. A tím pádem už jeden z těch prvních, kdo učil akordeon, byl právě Milan Bláha, což kterého já pokládám za svůj vzor a hlavně je první koncertní akordista, který hned právě oslovil například Václava Trojana a Václav Trojan mu vlastně napsal tehdy ty nejzásadnější skladby, které dodnes hrajeme.
0: Mimochodem, Milan Bláha byl kdysi dávno hostem tohoto pořadu. Já jsem se s ním velmi dobře znal, protože jsme bydleli kousek od sebe.
1: Mm-hmm. V Libuši, jo?
0: Nebo? Ano, v Libuši, přesně
1: aha,
0: tak.
1: Aha.
0: Takže to byl neuvěřitelný člověk a jeho paní samozřejmě.
1: Ano, paní Věra Úlová stále žije a také mi velmi pomáhá, protože já tak trošku mám přístup k tomu jeho archívu. Takže teď například jsem se dopátral konečně také not ke kompozici Emila Františka Buriana, což byl vlastně skladatel, který jako jeden z prvních vůbec napsal koncert pro akordeon a symfonický orchestr. Mm. A mám velkou radost, že ho budu moct vlastně v této mé jubilejní sezóně také zahrát. Takže možná budu druhý po Milanu Bláhovi, který tento koncert legendárního Buriana bude hrát.
0: My máme tady v tom playlistu teď právě řadu jmen soudobých hudebních skladatelů českých, pak se nám tam do toho ještě dostane jeden Španěl, tuším.
1: Ano, určitě.
0: Ale teď je tady napsáno Václav Trojan. Tak to je samozřejmě pojem.
1: Ano, já jsem ještě při studiu na pražské konzervatoři založil soubor, který později mi Trojanova rodina nechala, abych mohl ho zaštítit jménem Václava Trojana. Takže Trojanovo trio, což je takový jako obsazení, které není úplně tradiční a musím říct si, že když s ním vyjíždím ven, i třeba na nějaké akordeonové festivaly, tak se tomu hrozně podivují. Tak říkají, jak dobře, akordeon, ano, v pořádku, housle k němu, ano, v pořádku, ale kytara klasická, co to je, to bude nějaký šraml nebo něco? Jo, jenomže tehdy skutečně Václav Trojan napsal takový zásadní věci. A to znamená, že z té filmové hudby, kterou psal pro Jiřího Trnku, upravil pro tyto tři nástroje císařského slavíka, prince Bajeu a konečně i například lidové písně a právě jednu z těch lidových písní s mým Trojanovým triem si nyní můžeme pustit.
0: A jmenuje se Ej, lásko, lásko.

0: Od Václava Trojana to byla píseň Ej lásko, lásko. Teďko v té zajímavé podobě hrál kromě mého dnešního hosta Ladislava Horáka. Kdo na té nahrávce?
1: Na housle tehdy ještě Pavel Hůla a na kytaru Petr Paulů, což bylo takový to první obsazení Trojanova tria, který jsme měli.
0: Takže děkuji za doplnění, protože ta CDčka, ze který hrajeme, máte tam u sebe vy na druhé straně našeho natáčecího stolu. My jsme řekli, že Itálie, Německo, jaksi kolébky, dalo by se to tak říct, akordeonu, ale Astor Piazzolla, tak ten žil hodně daleko od těchto zemí, tak jak si vlastně on oblíbil akordeon, potažmo bandoneon?
1: Ano, ono to je tak, nejdřív řeknu ten vztah k němu, který já jsem měl. To už současně mladí hudebníci neznají, ale my, když jsme tehdy chtěli někam vjet a seznámit se s nějakými skladbami, tak jsme v těch 70. 80. museli u nás například vyhrávat celostátní soutěže, aby nás potom prostě Československo vyslalo někam. A já jsem v tom roce někdy 87, 88 jsem právě měl tu možnost, že jsem mohl vjet právě na západ. A tam najednou jsem slyšel hudbu, kterou jsem v životě neznal. Hráli to francouzští akordeonisté. A tak jsem si říkal, ale to je hrozně moc zajímavý, vedle toho mýho Václava Trojana, kterýho zbožňuju, tady je další takový zajímavý autor, kterýho hrajeme a který je teda originální a původní. Protože sice hraje na tu diatonickou harmoniku, protože bandon je diatonický nástroj z 80%. Jsou i nástroje chromatické, já třeba hraju také na chromatický bandonon, na ten diatonický bych se nenaučil, protože to je systém, který naprosto jako nerozumím. Je to složité, musel bych na to hrát mládí asi, abych na to uměl. Nicméně, začal jsem si vozit tyto noty a začal jsem studovat a říkal jsem si, že mi to jako hrozně vlastně jako blízký, protože jsem v tom cítil tu dobu, kterou žiju. To 20. století, slyšel jsem, že to je kvalitní hudba, že to není jen napsá jen tak nějaká líbivka a hlavně jsem si říkal, že to by bylo prýma, kdybych to začal propagovat také u nás. Pozor, trošku jsem s tím na začátku narazil. Když jsem to začal hrát na konzervatoři, tak kolegové třeba přicházeli a říkali, co to je za popík, to nám tady ani nehraj, to, co to je. No, víte co, teď a já vás pozvu na konzervatoř, pojďte si teď poslechnout na chodbu kytarovou třídu, klavírní třídu, komorní třídu, tam se všude hraje Piazzolla. Takže ten už je tady. To znamená, on se k tomu dostal tak jednoduše, protože ho převezli němečtí emigranti a ten nástroj vlastně tu původní flétnu, která hrála v těch tango orchestrech, nahradil. Takže teď, když přijde do Argentíny, tak tam skutečně najdete soubor, kde prostě jsou různé druhy bandoneonu a ten bandoneon je ten hlavní nástroj. Nicméně samozřejmě je to opět nástroj země vzniku, takže německý, který byl převezen do Argentiny a tam zdomácněl.
0: Tak teď to naši posluchači vědí, já už to nebudu muset při vysílání vysvětlovat. No ale my jsme teď u té soudobé hudby české a tady se objevuje jméno dalšího Trojana, ano. Tentokrát ovšem Pavla, tedy jednoho z bývalých ředitelů Pražské konzervatoře.
1: Ano, já jsem právě vždycky musím všude vysvětlovat, jak to s těma Trojanama je, však vy to, pane Dlasku, máte taky tak podobně, že v hudbě se také pojmují Dlaskové a nejsou příbuzní a ani bohužel Václav Trojan s Pavlem Trojanem nejsou příbuzní. Já jsem pak požádal Pavla Trojana kdysi, protože on mi připsal téměř 30 skladeb, jak pro solový akordeon, tak s akordeon komorní, tak jsem ho požádal, aby napsal nějakou skladbu, která se k tomuto tématu prostě jako vyjádří. Tak on napsal skladbu Variace na téma a paměť Václava Trojana, kde on ty jeho slavné skladby, jako je třeba Tarantela, tak tam cituje, ale píše to po svém. A tím pádem to je skladba, která jasně říká, to jsem já, to byl Václav Trojan. A samozřejmě Pavlovi mě váže vztah jak osobní, tak jako interpreta, tak jako kolegy na Pražské konzervatoři. Dělal jsem mu mnoho let zástupce právě a velmi si vážím, co všechno pro akordeon také napsal, udělal. A do dneška vlastně já mám takový cyklus, který je česko-německý, jmenuje se Nová hudba na druhou, kdy co dva roky vždycky žádám skladatele jak v České republice, tak v Německu, aby napsali nové skladby pro obsazení, které si vymyslím. Vždycky dáme akordeon.
0: No, samozřejmě.
1: No, pochopitelně. No a pro toto obsazení mi píše právě co dva roky Pavel nějakou novou skladbu. A pro ten poslední ročník, který vlastně byl v roce 24, tak mi právě napsal také sonátu, kterou mi věnoval pro soulový akordeon a tu první větu z této sonáty, kterou už jsem hrál na mnoha koncertech u nás i v Německu, si nyní můžeme pustit.

0: Mým hostem ve studiu je akordeonista pan Ladislav Horák, se kterým si povídáme nejenom o akordeonu, ale taky o současných hudebních skladatelích. Teď to byla sonáta pro akordeon solo Pavla Trojana. Jsme poslouchali na rádiu Klasik Praha. No a teď bychom se mohli trošku věnovat vašim teda současným aktivitám. Už jsme tady říkali, že 6. května byl Světový den akordeonu, ten je za námi nedávno. To znamená, vy jste ho oslavovali někdy koncem dubna, tuším, jakoby koncerty.
1: Ne, my jsme měli úplně přesně na ten den. To znamená,
0: přesně na den?
1: 4., 5., 6. jsme měli 3 krásné akce, měli jsme 3 koncerty a měli jsme tady i hosta právě z Německa. Protože v Německu mimochodem pro ten letošní rok byl vyhlášen rok akordeonu. Oni vždycky vyhlašují jeden nástroj jako rok akordeonu. Není to sice u nás, ale přece jenom my jsme na ty Němce napojený, takže jsem tady měl pana profesora Majera z Vysoké školy v Trossingenu, což je zase také takové město, které je důležité pro tu historii akordeonu, tam velikánské muzeum a vlastně tam vlastně vznikla ta firma Honer, taková ta legendární, která vyráběla prostě nástroje. A to je vlastně, co se týče května, takže každý květen já mám právě ten Světový den akordeonu, kdy ho slavím se svými žáky z hosty, hrajeme novinky a podobně.
0: No ale teď bychom se měli věnovat teda tomu, co už teď není za nám, tohle je zase za rok akce v podstatě téměř.
1: Ano.
0: Ale vy připravujete něco i na léto a to do Třeboně. Zajímavé je, že v jižních Čechách se odehrává celá řada kulturních akcí právě přes léto.
1: Je to zajímavé, asi tam každý chceme odjet z toho velkoměsta, kde se nám tam líbí. My jsme, když jsme před těmi vlastně 14 lety vymýšleli se svými kolegy, protože já to mám tak, že jako úplně si nechci hrát na tom písku nebo na tom rybníčku jenom solového akordeonu a jenom se dotočit kolem akordeonu. Takže když jsem tehdy vymýšlel, že bych docela rád měl nějaký letní hudební festival a interpretační kurzy, tak jsem hned myslel na to, že to musí být s jiným nástrojem. A protože zrovna se kolem mě pohyboval jak violončelista Petr Nouzovský, tak hoboista Vilém Weberka a tak jsem spolupracoval celoživotně právě s kytaristou Petrem Paulů, tak jsme se dívali kolem, říkali jsme Mariánské lázně, Mikulov, kdyby to tak mohlo být, a oči nám padly na Třeboň. Protože tam v té době vlastně ten hudební festival spojený s těmi kurzy žádný nebyl. A navíc nám vyšlo město velmi krásně v ústrety, včetně hudební školy, tak jak je to do dneška, což je skvělé. No a my jsme založili Třeboňská letní setkávání. A je to jak festival, probíhá vždycky kolem, je to v půlce srpna, takže je tam mnoho lázeňských hostů, který tvoří právě i hodně našich diváků. Nicméně samozřejmě, jelikož my tam máme své vlastní žáky, tak naplníme Třeboň hudbou, absolutně. Hrajeme ve Schwarzenberský hrobce a hrajeme na zámku a hrajeme v lázních Aurora a hrajeme venku v Bertiných lázních. Je nás prostě opravdu plno v té Třeboně. A my jsme si říkali, chtělo by to taky nějaký hymnus, nebo chtělo by to něco, co by ty nástroje spojilo. Třeba postavíme festivalový orchestr, což se nám podařilo. A oslovil jsem opět svého kolegu na pražské konzervatoři Eduarda Doušu. A já jsem říkal, Edo, já moc dobře vím, jak ty krásně umíš napsat. Zkus nám právě pro tyto 4 nástroje věnovat nějaké skladby. A představte si, že on skutečně nám rok co rok věnuje takzvaný sonetík, jsme to nazvali sonetík, pro tyto 4 nástroje a vždycky to má nějakou spojitost, buď to s nějakým hostem, co tam máme, nebo s nějakým tím tématem, který v tom roce je. Takže my už máme od Eduarda Douši 13 sonetíků pro tyto 4 nástroje, který vždycky vlastně ty elevy, kteří tam přijedou, tak nám je tam hrají a máme tam vždycky premiéru toho nového sonetíku také, což je skvělé. Takže to je Třeboňská letní setkávání, teda můj hudební festival a pak samozřejmě mě. Já mám takový ten vrchol, pro mě je vždycky soutěž, kterou mám, a to jsou mezinárodní akordeonové dny v Praze. Což je tedy také opět soutěžní festival, kam jezdí rok co rok na 250 hráčů kolem 15 zemí.
0: To je hodně.
1: Je to hodně proto, protože prostě je to Praha, víte také. Takže mnoho z nich to má spojenost s tím, že prostě jako rádi přijedou, rádi si také tu Prahu prohlídnou, ale hlavně já tam mám skutečně naprosto mimořádné hosty, profesory celého světa, kterými tam jezdí do porod a na semináře, na workshopy. A je to velmi zajímavý program. Máme tam výstavy nástrojů, jezdí sem světové firmy vystavovat, výstavy hudebních not. Máme tam mnoho akcí také, které probíhají během té soutěže. A hlavně máme tam právě tu soutěž rozdělenou i na to, že už to není jenom, jak byla ta původní pro akorové orchestry, ale je to i pro komorní sestavy a je to hlavně pro solisty. Takže to jsou mezinárodní akorové dny, které vždy pořádáme na pražské konzervatoři v tom novém sálu na Rejdišti. A bývá to vždycky koncem října. Letos to je od 22. října.
0: Vy jste teď, protože budeme pokračovat ještě určitě dál, s kým hrajete, kde hrajete a podobně, ale vy jste teďko zmínil před chviličkou taky jméno dalšího autora, který píše pro akordeon, a to je Eduard Douša. Máte od něj něco?
1: Je to jedno z těch prvních CD, které jsem natočil, jmenuje se Barevný svět akordeonu, tehdy mě tak napadl ten název. A ta finálová skladba je právě introdukce a tango pro flétnu, kytaru a akordeon. Flétnu hraje Miroslav Lopuchovský, také můj kolega z konzervatoře, a na kytaru Petr Pavlů.

0: Eduard Douša napsal introdukci a tango. My jsme teď slyšeli tuto skladbu soudobého autora, který píše... Bylo to přímo pro vás napsáno?
1: Je to přímo skladba, pro nás napsané, ano.
0: Pro mého dnešního hosta Ladislava Horáka a samozřejmě další hráče, které jste slyšeli. No a my se teď probíráme tak trošku tím, kde všude Ladislav Horák vystupuje a s kým. A několikrát tady padlo, že a musí to být samozřejmě efektní, zahrát si s orchestrem. Máte to rád?
1: No, ono to není tak jednoduché, protože přece jenom akordeon v orchestru není a je to takový trošku na nervy maličko. My nejsme úplně zvyklí tolik hrát přece jenom koncerty za doprovodu orchestru. Já jsem pravidelně hrál samozřejmě svého Piazzolu, hrál jsem tres tango s Fokem, ještě s legendárním panem Peškem, hrál jsem double koncerto s kytarou za doprovodu orchestru. Nicméně letos k tomu jubileu jsem si říkal, že by bylo zajímavé trošku postoupit dál od těch sol a komorních her a zkusit si zahrát třeba nějaké také koncerty a zkusit i vyzvat nějaké autory, aby mi napsali. A tak, jak už jsem řekl, my máme ten slavný koncert Václava Trojana, Pohádky, což si myslím, že je asi ten nejkrásnější koncert, který kdy byl vůbec pro akordeon a symfonický orchestr napsán, tak ten budu hrát s Hradeckou filharmonií. Pak jsem objevil vlastně v té pozostalosti Milana Bláhy, jak už jsem zmiňoval, koncert E.F. Buriana, což byl jeden z těch úplně prvních, které existují, tak ten já si hrozně rád teď také zahraju kompletně celý s Teplickou filharmonií. Nicméně, já jsem oslovil, což je takový mladý orchestr, který se jmenuje Neoklasik, s Václavem Dlaskem, když jsme teda u těch Dlasků. A s tím Neoklasikem právě budu letos hrát na několika koncertech, nejenom v Praze, ale je to i festival v Liberci a v Sýčině a v Norimberku v zahraničí a budeme i v Itálii vstupovat. A tam budu hrát jednak skladbu, kterou mi napsal Ondřej Kukal. To je Ondřej napsal pro všechny nástroje, to my víme. A i já jsem ho vyzval, aby napsal také pro akordeon, pochopitelně, a tak mi napsal akordino. Takže já budu hrát jeho akordino s doprovodem orchestru a také jsem vyzval Michala Vejskala, mladého skladatele, a Michal píše pro mne zbrusunový koncert, který právě budu hrát s Neoklasik orchestrem a tento koncert se jmenuje jakoby trošku jako z mého života. On si nechal ode mě říct si takové ty moje hlavní milníky, to znamená, to je ta Praha, Pražská konzervatoř, to je potom moje studium v Plzni, kde jsem byl mnoho let na vysoké škole, potom třeba ta Itálie, kde jsem působil, potom ty moje výlety s akordeonem, protože akordeon přece jenom je nástroj, který je skvělý v tom, že ho můžete kamkoliv donést.
0: Ano.
1: A kdekoliv s ním hrát.
0: Ano.
1: Takže proto já jsem procestoval celý svět a když někomu řeknu, že jsem hrál v Pakistánu, Ekvádoru, v Indonésii, na Bali a tak dále, tak říkal, že jsi tam byl na dovolený. Já jsem říkal, ne, tam jsem hrál koncerty všude. Tak je to proto, že právě tam přece jenom jako nástroj, který mohu přenést, tak je to skvělé a může doprovodit i hrát slově. Takže teď momentálně v tom svém roce jubilea jsem se zaměřil na to vystupovat s orchestrem a moc se na to těším.
0: A nemáte problémy se vstupními úředníky nebo výstupními na letištích?
1: No, to máte pravdu, že já jsem teď měl obrovské štěstí, že se mi vlastně vždycky podařilo ten nástroj vozit jako příruční zavazadlo. A občas jsem k tomu musel použít nějaké zaklínadlo. Tak například, když jsem letěl do Lisabonu hrát koncert, tak samozřejmě jako mě čeští nechtěli pustit na palubu, ale protože to rozhodovala Portugalka a já jsem řekl jméno Piazzolla, Jo, tak my vám pomůžeme, nechte to tady, dej to do mé místnosti, kde tady mám věci a tak dále. Tak zatím se mi po celém světě, ať jsem letěl kamkoliv, podařilo ten nástroj vždycky někde uplacírovat. Samozřejmě je to věc, že většinou se musí kupovat ještě jako druhá letenka u toho. To znamená, že ten nástroj sedí vedle vás potom. Nicméně dařilo se mi i skutečně s tím takhle cestovat jako s nějakým kufírkem vedle sebe. Takže to je prima. Ono totiž, jak jsme říkali o tom technickém pokroku, tak on se totiž akordeon dá rozložit. Takže mnoho z mých kolegů, což je například i Španěl Gorka Hermosa, u toho jsem to viděl poprvé, když jsem ho sem pozval, on je Bask, byl tady, hráli jsme spolu koncerty také pro dva akordeony. A když tady byl, tak mi ukazoval, jak dokáže převážet nástroj ve dvou malých taškách, kufrech, protože rozdělil pravou levou část.
0: Aha.
1: A to si myslím, že je docela zajímavý, takže tím pádem odpovídám na vaši otázku, že i toto se dá udělat.
0: Takže už i výrobci na to myslí. A vy jste zmínil jméno tohoto autora a já samozřejmě vím, že máme od něj ukázku.
1: Ano, je to tak. Já jsem natočil CD, které se jmenuje Vibrafonissimo, kde jsem si právě vybral dva nástroje, vibrafon Radka Krampla a kontrabas Vítka Švece. No a toto CD zahajuje právě skladba Gorky Hermozy, která se jmenuje Galiano en Santiago, Galiano v Santiago de Compostela.

0: Gorka Hermoza napsal tuhletu skladbu Galeano v Santiago de Compostela v tomto případě,
1: ano.
0: Protože se jedná o Španělsko. A my už se pomalu budeme loučit, ale ještě jsme neprobrali zdaleka všecko, ale to bychom tady seděli hodně dlouho, tak až zase budete mít kulaté výročí, ne, to si dělám legraci. Tak samozřejmě vás pozvu do našeho studia, dokončíme to, ale...
1: To já přijdu už dřív, protože zase na podzim máme festival, který se jmenuje Kultur srdci Prahy, což organizuju za jednotu pro zvelebení hudby v Čechách, spolek, který působí při Pražské konzervatoři, a tady máme vždycky spolupráci s vaším rádiem Klasik a už se moc těším, protože to budou zase moc krásné koncerty. No a tak, jak se říká, že vlastně zpěváci potom, když už jsou starší, začnou dirigovat víceméně a víme o tom, že to tak je, tak já jsem se trošku zhledl v té dramaturgii, že teď druhým rokem dělám hlavního dramaturga Mezinárodního festivalu Talichův Beroun. A kromě toho samozřejmě mám mnoho dalších projektů, kde se rozlížím, vidím, jak jsou mladí šikovní, a hrozně rád jim také pomáhám, protože to je takový moje celoživotní krédo, skutečně pomáhat, organizovat a být takovým manažerem pro ty mladí, kteří chodí za mnou a se mnou spolupracují, moc si toho vážím. A myslím si, že to je ta cesta, která mě omlazuje, takže to číslo je nečíslo pro mě.
0: To CDčko, které teď padalo, a možná, že to naši posluchači slyšeli, naznačilo, že ho máme pustit. Takže já vás teď už musím poprosit o poslední hudební ukázku.
1: A to je taková symptomická ukázka, protože já jsem dlouho mluvil s Josefem Vejvodou o tom, že bych chtěl skladbu pro akordeon. On říkal, to je harmonika, doví, jak to bude znít. A teprve, když si mě konečně poslech, byl na nějakém mém koncertu, tak nakonec přece jenom i pro toto CD Vibrafonissimo nám napsal skladby a jedna z nich je i solová a jmenuje se Serenade for Jane.
0: Josef Vejvoda a jeho serenáda teď na rádiu Klasik Praha v závěru tohoto pořadu z archivu osobností, kde byl mým milým hostem opět Ladislav Horák, akordeonista a také člověk, který se zabývá tím vším, o čem jsme tady hovořili, a asi jsme ještě na něco zapomněli. Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Přeji krásnou 60. oslavu. Těch narozenin většinou muzikanti slaví prací, čili hraním na jevišti.
1: Je to tak.
0: Ale,
1: mám to stejně.
0: Ale asi si najdete čas i pro rodinu.
1: V každém případě já mám dvě vnoučata a ty mi to vynahrazují určitě. Děkuji moc krát a za pozvání a zase někdy naslyšenou.
0: Naschledanou a ještě jednou všechno nejlepší.

0: Co čteš, mami?
1: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No, já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
0: Já taky musím chodit do práce.
2: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak měla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil.cz.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
10: Koncert bez smokingu vám přináší
9: Klasik Praha.
11: Dnes večer se na Klasik Praha zaposloucháme do hudby jednoho z vídeňských klasiků, a sice Wolfganga Amadea Mozarta, a také do hudby belgického hudebního skladatele a houslisty, jehož jméno je Henri Vientam. Společným jmenovatelem obou pak bude virtuózní hra americké houslistky Hilary Hahn, která se zhostí solového partu v obou kompozicích. Koncert pro housle a orchestr číslo 5 A-dur, takzvaný turecký Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1775, patří ke klenotům Mozartovy koncertantní tvorby a k nejvyhledávanějším skladbám dnešní houslové literatury. Je to dílo bohaté hudební invence, které dává solistovi mnoho možností osobitého pojetí, a to nejen v závěrečných kadencích. Mimochodem, tento koncert si Hilary Hahn zahrála před časem i za doprovodu České filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. A proč turecký? Poslední věta, rondo, je založena na menuetovém tématu. Ve střední části se ovšem mění rytmus strojdobého menuetového pohybu na dvojdobý pochod a právě podle něj bývá koncert označován jako turecký. Stejný princip je totiž použit například i v Mozartově klavírní sonátě A-dur, jejíž třetí věta je známá jako turecký pochod. K posílení efektu a la Turka využívá skladatel i col legno ve violončelech a basách, což znamená, že hráči udeří na struny hůlkou smyčce místo žíněmi. Tyto prvky tzv. Turecké hudby byly v Mozartově době ostatně oblíbené i v opeře. Kromě tohoto koncertu pak dnes večer zazní ještě koncert pro housle a orchestr číslo 4 D-moll, jehož autorem je Henri Vientam. Ten jako houslový virtuos ohromoval Evropu ve své době, tedy v 19. století, a to už v raném věku. Později však chtěl především skládat a k jeho učitelům skladby v Paříži patřil Čech Antonín Rejcha. Ve Vídni jej pak vedl Šimon Zechter. S ohledem na vlastní koncertní kariéru psal Vientam zejména houslové koncerty. Mimochodem hrál na slavný nástroj, dnes známý jako Vientamovi Gvarnerky, na který hrála celá řada dalších slavných světových houslistů, Yehudi Menuhin, Itzhak Perlman či Pinkas Zukerman. Jak už bylo řečeno, solistkou dnešního večera bude původem německá houslistka Hilary Hahn. Tu doprovodí německá komorní filharmonie Brémy a řídí dirigent Pávo Jervy.
9: Koncert bez smokingu
10: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Pohnutky, které mě vedou k tomu, že si vás pravidelně dovoluji zvát na hudební toulky světem, jsou různorodé. Po každé je však jejich cílem buď koncertní sál či operní dům, anebo hudební muzeum či festival. Jak a proč se za tím či o ním týden co týden společně vydáváme? Mám-li nezištně nabídnout pohled pod pokličku, na počátku je vždycky moje inspirace tím, co nacházím na webových stránkách čelných uměleckých agentur, zabývajících se klasickou hudbou. Tyto instituce tvoří primární zdroj mých informací, vždyť zastupují výkvět hudebních umělkyň a umělců naší doby, ať už pěvců, či instrumentálních solistů, případně dirigentů, či sbormistrů. Každý z nich právě dnes, anebo včera, či zítra někde vystupuje a je zajímavé se ponořit do pátrání po tom, kam je jejich management vyslal. Čím zaujal prostor, do něhož umělce deleguje, což kromě uměleckých souvislostí, například kvalit doprovázejícího orchestru a přirozeně i výše honoráře, bývá též několik dalších průvodních okolností, například prestiž koncertní síně či operního domu, či naopak jejich neobvyklost, exotika, nové obzory, nové trhy, chcete-li. Občas mě ale ke scénáři pořadu pro Rádio Klasik Praha přivedou i aktuality mého pracovního života. Například tuto sobotu 6. června 2026 budu pro stanici ČT Art opět komentovat přímý přenos finále mezinárodní soutěže mladých hudebnic a hudebníků, nazvané European Young Musicians a pořádané každé 2 roky. Podrobněji se o ní zmíním v závěru, protože si to po mém soudu zaslouží. Kde ale spočívá průsečík mezi tímto projektem a dnešním vydáním pořadu Světová auditoria. Pojítkem je prostor, ve kterém se bude toto soutěžení mladých nadějí evropské klasické hudby odehrávat. Pokaždé se koná v jiné zemi a tentokrát míří do Arménie, jmenovitě do jeho metropole Jerevan, kde sídlí budova Národního akademického divadla opery a baletu. Navštívme ji společně, protože její příběh v sobě skrývá mnoho zajímavostí, které z dálky nedoceňujeme. Nic přece neexistuje ve vzduchoprázdnu a tak i zmíněná stavba v sobě ukrývá kus arménské minulosti i současnosti. Neudiví, že během koncertní sezóny zde často zní ukázky z díla nejznámějšího arménského skladatele Arama Chačaturiana. A my si z pera tohoto skladatele na úvod našeho pořadu poslechneme 3. větu Allegro Briante z jeho koncertu pro klavír a orchestr. Hrát bude Mirka Pokorná, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Vladimír Válek.

Než vstoupíme do budovy Jerevanské opery a baletu, zkusme si alespoň letmo připomenout, co dnešní Arménii postupně utvářelo. Vždyť její dějiny jsou svým stářím úctyhodné a zároveň v poměrně nedávné minulosti úděsné. První státní útvar svého druhu vznikl na tomto území už roku 860 před naším letopočtem. Jeho název Urartu pocházel ze staroperštiny. Arménie jako země byla utvořena v prvním století a roku 301 se stala prvním státem, který přijal křesťanství jako své oficiální náboženství. A jak šel čas, nastala údobí, v nichž, obávám se, nezbylo Arménům, než se uchylovat ke své víře. Do jejich novodobé historie zasáhla v letech 1915 až 18 s neobyčejnou krutostí turecká genocida, která připravila o život 1,5 milionu obyvatel, což působí otřesně při srovnání s tím, kolik lidí dnes v této zemi žije. Je jich totiž jen dvakrát tolik. Z toho přibližně třetina v Jerevanu. Nedaleko od něj se až do výšky přes 5 000 kilometrů vypíná bájná hora věčného sněhu Ararat, u kterého podle Bible přistála Noemova archa. Jakkoliv se k ní Arméni úzce vztahují, leží už na tureckém území. Hranice s Tureckem se totiž nachází ve vzdálenosti pouhých 12 kilometrů od Jerevanu. Kdo ví, jak roku 1920 vnímali Arméni začlenění své země do Svazu sovětských socialistických republik. Mají v živé paměti nedávnou tureckou genocidu, nejspíš zároveň s úlevou i s rozpaky nad tím, jak nesourodým a neklidným útvarem byli teď pohlceni. Ať tak či onak, k 10. výročí této události bylo roku 1930 novými nositeli místní moci rozhodnuto, že kromě jiného bude v Jerevanu postavena rozměrná budova Národního akademického divadla opery a baletu. Jejím návrhem byl pověřen tehdy 52-letý architekt Alexander Tamadjan. Rodák ze vzdáleného Jekatěrinburku se roku 1923 usadil v Jerevanu, kde byl místní radnicí, jen o rok později schválen jeho územní plán města, které chtěl přetvořit z provinčního města v metropoli zasvěcenou průmyslu i kultuře. Do této koncepce budoucí sídlo operního a baletního umění zapadalo. A kde si vrchnost dupne, tam stavba probíhá v neobvyklém tempu. Základní kámen byl položen 28. listopadu 1930 a první představení se odehrálo už 20. ledna 1933. Od počátku bylo stanoveno, že kromě domácí tvorby tady budou znít i díla, která patří do Zlatého fondu světové klasiky. Brzy se proto na programu objevilo například Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. Nám tento slavný baletní kus připomene scéna z prvního dějství, kterou zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenarda.

Navzdory názvu Jerevanského domu, zasvěceného podle něj výlučně opeře a baletu, se v něm odehrávají také koncerty symfonického ražení. Vybízí k tomu prostorové rozvržení do dvou velkých sálů, pojmenovaných po velkých pojmech arménského hudebního života obecně a kompozičního umění zvlášť. Zcela samozřejmě nám zní název většího z těch sálů, Chačaturianova, který do svého hlediště pojme 1400 diváků. A zní v něm kromě jiného též symfonická hudba, nejednou v podání orchestru, který kdysi v tomto městě pomáhal zakládat druhý z velkých mužů místní hudby. Ten, po kterém se jmenuje jen o něco menší sál pro 1200 návštěvníků, tedy Alexander Spendiarian. A protože nám není příliš povědomí, stojí za to se u něj a u jeho života i díla na chviličku zastavit. Narozen 1871 na území dnešní Ukrajiny, přišel tento muž na svět dříve než Chačaturian, který ho ostatně považoval za svého předchůdce a učitele. K hudbě přilnul malý Alexandr velmi brzy, protože jeho maminka hrála doma na klavír a synek byl jeho zvukem uhranut. Bylo mu 7 let, když složil svou první skladbičku prý docela roztomilý valčík. Přesto byl později rodinou odeslán do Moskvy na seriózní vysokoškolská studia. Oborem mu byly přírodní vědy, k nímž si přidal ještě práva. Jenomže přitom hudby milovný Spendiarian stále docházel na soukromé hodiny klavíru a amatérsky komponoval. Až se roku 1896, jako 25-letý, vydal do Petrohradu za skladatelem Nikolajem Rimským-Korsakovem. Ten byl jeho nadáním prý ohromen a povzbudil Alexandra k účasti na soutěžích, ve kterých se ověnčil Vavříny na čele s Glinkovou cenou. Postupně se propracoval i k dirigování, taktovku pozdvihl v Charkově, v Moskvě, v Oděse. Na čas se usadil na Krymu, kde se seznámil s velikány ruské kultury, kteří sem přijížděli za odpočinkem. S literáty Čechovem i Gorkým, ale především s pěvcem Šaljapinem nebo skladatelem Glazunovem. V roku 1924 se už jako 53-letý zralý muž i umělec usídlil Alexander Spendiarian v Jerevanu, kde brzy sformoval 18členný symfonický orchestr, co by zárodek příští filharmonie. Alexandra Glazunova, o kterém padla zmínka, připomeneme té části z jeho cyklu Roční doby. Vybrali jsme léto a hrát bude minnesotský orchestr, který řídí Edo de Bart.

Ve výčtu těch, kteří stáli v čele jerevanských filharmoniků, zaujme jedno čerstvé jméno, je jím Konstantin Orbelian, narozený roku 1956 v San Francisku, ale díky svému rodinnému zázemí považovaný za arménsko-amerického dirigenta ruského původu. Jako vnímavého mistra taktovky jej ke spolupráci zvali pěvecké hvězdy, jako René Fleming či Dmitry Chvorostovský, což jsme mohli na vlastní oči i uši vychutnat na Krumlovském festivalu. Především po rozpadu Sovětského impéria a vzniku nezávislé Arménie zve Jerevanská národní akademie opery a baletu k vystupování špičkové soubory ze světa. Dva květnové večery roku 2024 patřily baletnímu evergreenu Giselle v podání Národního anglického baletu. K těmto zážitkům se v sobotu 6. června 2026 večer přidá finále Evropské soutěže mladých hudebníků, kterou organizuje Evropská vysílací unie v některém z členských či přidružených států. Tentokrát své síly poměří mladí zástupci 11 zemí, včetně naší republiky, vybraní národními porotami a během finále hodnocení mezinárodní porotou, která čelí náročné výzvě, jak poměřit výkon klavíristky s uměním houslisty, či dokonce talentů zaměřených na dechové nástroje. Ať už to dopadne jakkoliv, jen vítěz vykročí ve stopách vítěze z naší země, jediného našeho vítěze, kterým se roku 2022, tehdy v Montpellier, stal Daniel Matejča. Nový laureát bude dekorován v Národním akademickém divadle opery a baletu v Jerevanu, kam jsme se takto v předstihu vydali. Daniel Matejča, tehdy jako 17-letý, si vítězství v Montpellier vydobil interpretací koncertu pro housle a orchestr číslo 1 A-moll Dmitrija Šostakoviče. A tak si na závěr dnešního pořadu poslechněme druhou větu z tohoto díla, a sice Scherzo. Daniela Matejču doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila.